0: vzniklých divizí zaměřených na umělou inteligenci. Zakladatel Mety Mark Zuckerberg tento krok zdůvodňuje tím, že AI dramaticky mění pracovní procesy a zvyšuje individuální produktivitu natolik, že jeden člověk dokáže nahradit práci celého týmu. Tento trend masivního propouštění v technologickém sektoru, kde jen letos o práci přišlo téměř 110 tisíc lidí, odráží širší změny na americkém pracovním trhu pod vlivem rozvoje umělé inteligence. Němci zadrželi dva čínské špiony. Manželský pár s německým občanstvím navazoval kontakty s vědci na německých vysokých školách. Získávali tak informace z oblasti kosmonautiky, informatiky nebo umělé inteligence. Policie vyšetřuje i dalších 10 lidí, kteří ale nejsou z ničeho podezřelí a v případu figurují jen jako svědci.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Češi si budují domácí fanzóny. Díky světovému šampionátu v hokeji stoupají prodeje piva, chipsů, dresů i projektorů. Hokejové mistrovství světa se tak nepropisuje jen do televizní sledovanosti, ale i do toho, co Češi nakupují. Místo do hospod podle odborníků letos chodíme spíš do obýváků a na zahrady. Data naznačují, že Češi investují do vlastního pohodlí. Zájem o projektory a televize roste o skoro 12%. Dvojnásobně pak roste poptávka po hokejových dresech, píšou to Novinky.cz. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům, to je smůla, drahá, podívej.

Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností newyorské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných newyorských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Rádiu Rock.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté porazili Italy, policie hledá oběti falešného taxikáře a Europarlament posílá poslední varování Slovensku. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Česká hokejová reprezentace si připsala další zářez. Na mistrovství světa porazila Itálii 3-1. Čeští hokejisté tak navázali na poslední vítězství nad Švédskem 4-3. Byly to ale nervy. Dvě třetiny se zcela reálně jevil scénář, že po ostudné facce od Slovinska přijde další historická blamáž. Čeští hokejisté ve svém čtvrtém vystoupení na mistrovství ve Friburgu ještě po 45 minutách s Itálií prohrávali. Nakonec ale zápas otočili a outsidera skupiny B porazili. Policie pátrá po obětech falešného taxikáře. Žádá ženy, které mají špatnou zkušenost s řidičem přepravní společnosti v šedé Škodě Octavia, aby se přihlásili na linku 158. Policisté už dopadli muže, který se podle nich v noci na 26. dubna v centru Prahy vydával za smluvního přepravce. Nabídl dvěma mladým ženám odvoz domů a jednu poté znásilnil. Podezřelý se stejného násilí mohl dopustit už dříve. Muž je nyní ve vazbě a za znásilnění mu v případě odsouzení hrozí až 10 let.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Slováci dostávají poslední varování od Evropského parlamentu. Europoslanci zvyšují tlak na Slovensko tím, že schválili další rezoluci vůči vládě Roberta Fica. Europoslanci v ní varují před zhoršováním stavu demokracie, právního státu i dodržování základních práv a znovu vyzývají Evropskou komisi, aby zvážila zmrazení čerpání evropských fondů pro Bratislavu. Jde už o druhou podobnou výzvu během 3 týdnů. Velryba Timmy přichystala překvapení světu i po smrti. Je to totiž samice a nikoliv samec, jak se dosud předpokládalo. Píše to německý deník Bild, který se odvolává na vědce a odborníka na velryby Fabiana Rittera. Timmy, teď už tedy Tina, v Německu opakovaně uvízla na mělčině. Po záchraně nakonec uhynula v moři. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší denní teploty pak 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rock.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Po českých státních dluhopisech je poptávka. Němci zadrželi čínské špiony a hokej víc prodává pivo i projektory. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. České státní dluhopisy jdou na dračku. Lidé už jich objednali za víc než 22 miliard korun. Ministerstvo financí proto zvyšuje původní limit emise a prodává dál až do odvolání. Uvádí to ministryně financí Alena Schillerová. Původně byl úpis první emise naplánovaný do 28. června. Ministerstvo financí dluhopisy republiky nabízí od čtvrtka. V prodeji jsou fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Dluhopisy se liší svým výnosem. Největší zájem je o pětiletý fixní státní dluhopis. Společnost Meta zahájila avizované propouštění zaměstnanců, a to v rámci snahy o zvýšení efektivity a úspory. O práci tak přijde až 8 tisíc zaměstnanců. Dalších 7 tisíc pracovníků firma přesouvá do nově vzniklých divizí zaměřených na umělou inteligenci. Zakladatel Mety Mark Zuckerberg tento krok zdůvodňuje tím, že AI dramaticky mění pracovní procesy a zvyšuje individuální produktivitu natolik, že jeden člověk dokáže nahradit práci celého týmu. Tento trend masivního propouštění v technologickém sektoru, kde jen letos o práci přišlo téměř 110 tisíc lidí, odráží širší změny na americkém pracovním trhu pod vlivem rozvoje umělé inteligence. Němci zadrželi dva čínské špiony. Manželský pár s německým občanstvím navazoval kontakty s vědci na německých vysokých školách. Získávali tak informace z oblasti kosmonautiky, informatiky nebo umělé inteligence. Policie vyšetřuje i dalších 10 lidí, kteří ale nejsou z ničeho podezřelí a v případu figurují jen jako svědci.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Češi si budují domácí fanzóny. Díky světovému šampionátu v hokeji stoupají prodeje piva, chipsů, dresů i projektorů. Hokejové mistrovství světa se tak nepropisuje jen do televizní sledovanosti, ale i do toho, co Češi nakupují. Místo do hospod podle odborníků letos chodíme spíš do obýváků a na zahrady. Data naznačují, že Češi investují do vlastního pohodlí. Zájem o projektory a televize roste o skoro 12%. Dvojnásobně pak roste poptávka po hokejových dresech, píšou to Novinky.cz. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností newyorské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných newyorských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rocks.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté porazili Italy, policie hledá oběti falešného taxikáře a Europarlament posílá poslední varování Slovensku. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Česká hokejová reprezentace si připsala další zářez. Na mistrovství světa porazila Itálii 3-1. Čeští hokejisté tak navázali na poslední vítězství nad Švédskem 4-3. Byly to ale nervy. Dvě třetiny se zcela reálně jevil scénář, že po ostudné facce od Slovinska přijde další historická blamáž. Čeští hokejisté ve svém čtvrtém vystoupení na mistrovství ve Friburgu ještě po 45 minutách s Itálií prohrávali. Nakonec ale zápas otočili a outsidera skupiny B porazili. Policie pátrá po obětech falešného taxikáře. Žádá ženy, které mají špatnou zkušenost s řidičem přepravní společnosti v šedé Škodě Octavia, aby se přihlásili na linku 158. Policisté už dopadli muže, který se podle nich v noci na 26. dubna v centru Prahy vydával za smluvního přepravce. Nabídl dvěma mladým ženám odvoz domů a jednu poté znásilnil. Podezřelý se stejného násilí mohl dopustit už dříve. Muž je nyní ve vazbě a za znásilnění mu v případě odsouzení hrozí až 10 let.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Slováci dostávají poslední varování od Evropského parlamentu. Europoslanci zvyšují tlak na Slovensko tím, že schválili další rezoluci vůči vládě Roberta Fica. Europoslanci v ní varují před zhoršováním stavu demokracie, právního státu i dodržování základních práv a znovu vyzývají Evropskou komisi, aby zvážila zmrazení čerpání evropských fondů pro Bratislavu. Jde už o druhou podobnou výzvu během 3 týdnů. Velryba Timmy přichystala překvapení světu i po smrti. Je to totiž samice a nikoliv samec, jak se dosud předpokládalo. Píše to německý deník Bild, který se odvolává na vědce a odborníka na velryby Fabiana Rittera. Timmy, teď už tedy Tina, v Německu opakovaně uvízla na mělčině. Po záchraně nakonec uhynula v moři. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší denní teploty pak 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

černej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl.

jsem ti lhal. Ještě teď slyším tě toužebně sténat.

Když u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerním v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polipky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, pro mámení barevných stuch. Pro tenhle okamžik

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: It's too sweet.
2: We thought this would be a cool song to do together, so you all enjoy.

Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rock.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Jevčenko, mluv, já jsem to tady rozbil. Tak ty nemůžeš.
1: Já nemůžu hovořit, když nemá mikrofon. Dobrý ráno vám přejeme, má to rozbitý. Tak první slova ode mě, kdybyste náhodou ještě netušili při tom rozlepení voka, tak 21. květen právě teď. Svátek, to by vám řekl Mišák taky, že tam brble, vůbec ho neberte vážně. Monika,
0: no, už to mám spravený, ale je to nějaký divný. Já, prosím vás, Monika má svátek a kulturní rozmanitost. Hele, mluv ještě chvíli.
1: Tak co se týče počasí, tak dneska poměrně teplotová, můžu potvrdit, mi bylo dokonce až vedro, když jsem vycházela z metra. Praha hlásí 10, třeba Ústí nad Labem 11, Plzeň 9. No a co se týče Moravy, tam je to ještě o několik stupínků vyšší. Jak to bude vypadat, to si samozřejmě řekneme na konci zprávy. Bude to vysoký, to jen tak nepřeskočíte, kamarádi, to teda vážně ne. Už hovoříš.
0: Jak jalovec. Už ne, to mám spravený.
1: On tady zase hovoří, ale vypnul si mikrofon, že jo, takže ho nemůžete slyšet. Ne, dneska to s ním nepůjde. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Muž možná nakažený ebolou už je v Praze. Jarní mrazy zase zničili ovocnáře a našim hokejistům zase teklo do bruslí. Američan s podezřením na ebolu je v Česku. Zdravotníci a hasiči ho hned v noci na letišti v pražské Ruzyni dekontaminovali a potom byl převezený do nemocnice na Bulovce, kde ho lékaři vyšetřili. Další postup bude záležet na stavu pacienta, který je v tuhle chvíli ode všech izolovaný. Pokud by se u něj objevily příznaky, odešle Česko jeho vzorky do specializované laboratoře v Berlíně, která diagnózu potvrdí v řádu hodin. Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že Američan je lékařem a dodal, že nepřijde do kontaktu s českými občany a nepředstavuje tudíž pro veřejnost zdravotní riziko. Jarní mrazy přijdou české ovocnáře draho. Odhady mluví o 1,5 miliardě korun minus. Škody vyčíslil šéf ovocnářské unie Martin Ludvík.
3: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr.
1: Letošní škody jsou tak asi druhé největší po roce 2024. Tehdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3 a byla nejnižší za posledních 100 let.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Francouzská prokuratura už má Babišův termín. Ohledně stíhání českého premiéra chce rozhodnout nejpozději do konce roku. Vyšetřování politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady u něj zkoumají podezření z praní špinavých peněz a daňového úniku. Andrej Babiš samozřejmě jakékoliv provinění popřel.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Naši hokejisté urvali výhru nad Italy, ale stálo je to zase překvapivě hodně sil. Ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu zvítězili nad outsiderem sice 3-1, ovšem cesta za 3bodovým ziskem byla až příliš trnitá. Ještě na začátku 46. minuty náš národní tým prohrával. Druhé ostudě po debaklu se Slovinskem se podařilo zabránit až poté. V 46. minutě vyrovnal Marek Alšer, pak se prosadil Jakub Flek, který vstřelil vítěznou branku na 2-1. No a v závěru obrat dovršil ještě jistícím gólem do prázdné italské branky Dominik Kubalík. Pátý souboj čeká Rulíku výběr v sobotu. 20 minut po čtvrté nastoupí proti Slovensku, které zrovna na Čechy bývá vždycky hodně namotivované. A tak to bude zase nervák. Děkavá i ta zlatá socha Donalda Trumpa nenadchla. 22 stop vysoké dílo, které bylo před časem slavnostně odhaleno na Floridě, považuje za nejvíc frustrující část moderního amerického života. Je to něco, na co se podle něj nemůže normální člověk ani podívat, na to, aby tomu tleskal. Přesto se ale takový lidi ve velkém najdou.
0: V Americe? Každý druhej.
1: Zlatá socha, ale tě je jedno, kdo tam je, to zlatý. To chceme.
0: Právě.
1: Chtěl bys?
0: Ne, vůbec ne, opravdu ne.
1: Jsi to prodal, ne?
0: Vůbec bych to prodával. To by nikdo nekoupil
1: tady
0: přece.
1: Tady ne, no asi.
0: Takovejhle, promiňte, já to musím říct, kýč.
1: A tak některý politici u nás by si třeba taky dali zlatýho Trumpa.
0: K
1: fontáně.
0: Jo, jasný, to jo. Jo,
1: že by jim stříkal.
0: To,
1: 23 stupňů maximálka, to je všechno, co řeknu teď ty.
0: Já musím říct, že teda včerejší hokej teda jako fakt byly jako nervy, já jsem byl úplně vynervovaný.
1: Já nevím, že by chlapi se na to musíte ale koukat.
0: bylo to fakticky v nervy. Oni tam ale nemít toho Damiana, toho brankáře.
1: Kocoura znám, Damian.
0: Tak prostě to projeli na plní čáře, my jsme jako to, ale jako fakt jako hustý hokej. No.
1: Já, kdybyste chtěli potrénovat, tak se ho zeptejte, zná?
0: To, že jo, samozřejmě. Viděla jsi mě někdy na bruslích?
1: Ne, ale já viděla jsem sebe.
0: Na to akorát mám hubu, stejně tak jako na havarovaný...
1: Chytrá lavička musí být.
0: Jako na havarovaný auto v Prostějově v Plumlovské ulici, nebo nákladák s dodávkou v Táboře kapitána Jaroše, a nebo třeba v Hradci Králové Plnáčkova ulice na křižovatce s Akademíka Bedrny. Tady dvě osobní auta. Tak jděte opatrně.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: A helej, už je za vodou. Tak, vanastové věci na začátek. 6.06.

0: Ten prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Toto je...
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumím.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
9: Novinka exkluzivně na rádiu Rockzone.
10: Tak tohle posílám Veronice, jsou to Nickelback, 6 hodin 21 minut a ona je tak šikovná, nemůžu jí to říkat, že jo, pořád, protože ona by byla namyšlená potom. Veru, hezký ráno.

0: Hodit po Nickelback Slade je trošku odvaha, nicméně tahle ta nezničitelná parta klasického Big Beatu Slade dneska budou hrát v Hradci a hnedka zítra v Brně, takže dneska po 9. hodině si je dáme taky každou hodinu jednu pecku. 6:29, podíváme se na hokej.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rockzone.
0: No a informace samozřejmě stáhneme nějakým způsobem tady. Naši hokejisté urvali výhru nad Italy. Řekni o tom něco víc.
2: Zase nemám mikrofon. Hele, byla to velký dráma, řeknu k tomu úplně takhle z hlavy jasný věci. Ve 46. minutě jsme, prosím pěkně, pořád ještě prohrávali 1-0. Jak mohu potvrdit, v hospodách seděli všichni a měli hlavy na stole. Neštěstí, strašná událost pro nás. Vypadalo to, že dostaneme stejný sekec, jako jsme dostali nedávno se Slovincema. Naštěstí to ale naši vybrali. První srovnávací gól dával Marek Alšer, no a krátce potom se trefil Jakub Plek, který vstřelil vítěznou branku na 2-1 a naprosto parádně to potom dokonal Dominik Kubalík, který už se ovšem trefoval do prázdné italské branky. Italové chtěli srovnat za každou cenu. Zaplať pámbu, pro nás jim to nevešlo. Já k tomu dodám už jedno jediné. Pátý souboj čeká náš tým v sobotu, kdy se postavíme proti Slovákům, a jak už to proti Slovákům bývá, bude to hodně vozdy. Dívejte se.
1: Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No opět pohled na silnice, jak se jede, už se nám to samozřejmě tak nějakým způsobem rozjíždí tréninkově. Pojďme na Opavsko, silnice třetí třídy u Bolatic směrem od Kravařů, tři osobní auta. Malešice, Limuská ulice, dvě osobní auta, jeden pruh je neprůjezdný, takže tady kolona vozidel. A ještě v Kunraticích, ulice Podbetání u dětského hřiště, havarovala dvě osobní auta.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Podíváme se na počasí, jak to dnes bude vypadat, a vypadá to, že dneska se vyčasí, protože dneska už by ty teploty měly být opět před těch 20 stupňů. Ano, je to tak oblačno až polojasno ráno, někde skoro jasno a teploty do 23 stupňů. V noci na pátek nám teploty opět nějakým způsobem klesnou na 8 stupňů, ale i zítra bude polojasno až jasno. Teploty pozor, teploty v pátek 22 až 26 stupňů.
2: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rockso.

0: Já doufám, že máte stejně tak veselý ráno, jako máme my dva tady. Protože dneska to tady fakticky bodujeme. 6 hodin 48 minut, Monika slaví svátek. Máme Světový den kulturní rozmanitosti. Proto to je takhle hezký ráno tady takhle dneska.
1: Jsme rozmanití tolik.
0: Jdeme za Kubou, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V Praze je zdržní na zhruba čtvrt hodiny už na Liberecké a Holešovičkách do centra. Pomalu jedou příjezdy do Štěrbohol po jižní a Štěrboholské spojce. V Praze v Kunraticích v ulici pod Betání u dětského hřiště bourala dvě osobní auta. A na Praze východ mezi Modleticemi a Jažlovicemi u přemostění D1 došlo ke srážce autobusu s motorkářem. Na místě jsou záchranné složky. Z Globáci stán v Kuba.
0: Mám tu upozornění D1, 85. kilometr na Brno. Bacha, je tam odstavený nákladní auto s defektem.
3: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažby, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
10: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
9: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
10: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
9: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: 6.59, no a my se vrhneme do další hodiny, tam budou třeba tři ségry, který vlastně v podstatě už zítra rozpálí svůj večírek, potom to bude pokračovat nějakým způsobem v sobotu ještě, takže můžete být u toho. Moneskin, taky Black Label Society, taky Zuzana.
1: Ano, já na to hned navážu, protože zítra v pátek slaví 60. z Denda z SPS v Ledárnách Braník, to je ta velká party tří sester, o kterých Mišák mluvil. No a 60. Fanánka oslaví všichni fanoušci společně s frontmanem Seger v sobotu. Kdybyste chtěli v pátek vidět tři sestry, nemůžete do Prahy, musíte do Litvínova. Takový informace, já mám, koukáš, viď?
0: Tak, koukám normálně.
1: Ty vogy, jako, no tak to chytrá na mě vykoukl zrovna, samozřejmě, jak jinak tady. No a kdybyste dneska chtěli na nějaký koncert, už dneska nikoli v pátek a v sobotu, tak mrkněte na www.rockzone.cz do sekce Club Life nebo na naše sociální sítě, tam to krásně všechno najdete a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Svatá Zdislava se vrátí domů. Amerika obvinila Raula Castra z vraždy a fotbalisté prozradí svoji nominaci. Věřící už zase vyhlížejí lebku svaté Zdislavy. Policie by měla zachráněnou relikvii církvi předat příští sobotu, tedy 30. května. Právě v tento den se slaví památka této světice, a to hlavně v Jabloném v Podještědí, odkud lebku minulý týden odcizil 35-letý muž. Církev zatím neřekla, jestli bude relikvie znovu vystavená a v jaké podobě. Na rozhodování se ale bude nějak podílet i Liberecký kraj, jak potvrdila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
3: Bude ustavená na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
1: Připomenu, že zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu s cílem pohřbít ji do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži, lebku pak museli dostat zase na vzduch restauratoři. Edvard Beneš v Brně zrudnul, aspoň jeho socha. 4 aktivisté z Moravského zemského hnutí natřeli včera odpoledne červenou barvou její ruce a pověsili na ní navíc i ceduly s nápisem Český nácek škůdce Moravy. K památce stojící před právnickou fakultou Masarykovy univerzity pak přijeli policisté, kteří na místě našli už jenom 2 lidi, ti se k činu hned přiznali. Muže zákonná ho kvalifikovali jako trestný čin poškození cizí věci a stejně tak ho budou i vyšetřovat. Škoda zatím stanovená není. Ceduly policisté ze sochy odstranili, rudé ruce, které mají prý symbolizovat mrtvé při odsunu sudeckých Němců po druhé světové válce, ale i oběti Benešových politických kroků zatím zůstaly. Spojené státy šly do plnejch. Raula Castra obvinili rovnou z vraždy. Dlouholetého lídra Kuby ženou k odpovědnosti za sestřelení 2 charitativních letounů kubánským vojenským letadlem v únoru 1996. Kuba vznesená americká obvinění odmítla a označila je za politickou hru a překrucování událostí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fanoušci fotbalu neskrývají svoji netrpělivost. Právě dneska v poledne oznámí vedení české fotbalové reprezentace jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a také na přípravné utkání s Kosovem. To se odehraje poslední květnový den v Praze na Letné. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 hráčů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek po zápase s Kosovem.

0: The Strokes odhalili nový single, jedná se o pomalu gradující song s názvem Falling Out of Love. Objevit by se měl na jejich novém albu, které chtějí hrdinové newyorského indie stylu vydat v červnu a má se jmenovat Reality Awaits. Už minulý měsíc z něj přitom pustili do světa hlavní single nazvaný Going Shopping, který můžete slyšet i v našem vysílání. Teď uslyšíte předpověď počasí. Dneska čekejte oblačno až polojasno s teplotami do 23 stupňů.
1: Ptáci budou řvát a auta budou taky asi bourat. Ono už bourá. Na Příbramsku v Čenkově tady nehoda dvou osobních aut. Limuška je tam taky bouračka, no a provoz samozřejmě sílí. A pozor ještě, mám tady informaci na příjezdu do Prahy z Cínovecké odbočka na Březině Ves. Leží tady na vozovce zatahovací pásy z nákladního auta. Takže bacha.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Abyste se nezamotali. Tady jsou Killers, 7 hodin 4 minuty.

0: Tak kdysi výherci slavný Eurovize, jak z této soutěže mám určitý výhrady.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: Neříkám, že tam nespívají dobrý lidi, ale má to takovou nějakou divnou pachuť. Iron Maiden, což je takový připomenutí, no a za chvíličku doprava. 7 hodin 14 minut.

0: rychlost, co? 7 hodin a 18 minut, a když se podíváme ven na rtuť teploměru, tak je to kolem 10-13 stupňů. Máme sluníčko a máme taky bouračky, tak na ty jdeme už teďka. Za chvíli tady bude Ozzy Song a to budou Black Label Society, taková velká podsta. Ozzy bude za chvíličku jako Lenin, nesmrtelný.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistant.
0: Nadsázka, jasně, samozřejmě. Kubo, ahoj.
2: Ahoj, Mišáku, pěkné ráno. Na příjezdu do Prahy v Cínovecké ulici u odbočky na Březeněves, jenom od Drážďan, leží na vozovce zatahovací pásy z nákladňáku. Dejte pozor, vozidla tam musí vybočovat. Ucpává se Pražský okruh u Barandova směr letiště. Navíc pozor na 16. kilometru, kde bouralo osobní auto s nákladním. V Praze v Kunraticích na ulici pod Betání u dětského hřiště stojí dva osobáky po nehodě. A dvě osobní bourala také v Malešicích na Limuské ulici. Z Globásistán,
1: dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky, videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
5: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foil s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar.

0: let.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
8: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: 7.30, kamarádko. Tak to byly Blair.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rock Zone.
0: Teď Zuzá, pak Leny Krevic.
2: Ano, jdeme na led. Dobrý ráno. Hrdinou včerejšího utrápeného zápasu s Itálií je pro nás určitě Jakub Flek. 33-letý útočník brněnské Komety totiž zase všem ujel a v čase 51.05 konečně otočil trochu toho hokejového štěstíčka na naši stranu. Díky němu jsme konečně nad outsidery z Itálie začali vést a našim hráčům to dodalo ve švýcarském Friburgu potřebný klid a jistotu. Podle Fleka jsme ale Itali zlomili hlavně trpělivostí, dokazuje to prý našich 60 střel, ale samozřejmě se to těžko hodnotí. Flek porovnával i výhru Čechů nad favorizovanými Švédy právě s trápením, které jsme museli podstoupit s Itali. Jak řekl, Švédi se oproti jeho Evropanům snaží hrát hokej, do soupeře tlačí a my jsme s nimi prostě zvládli využít breaky. S Itali to bylo obráceně, tlačili jsme my a museli jsme tvořit hru a to je prý těžší. Flek připomněl i šokující prohru se Slovinci. Hráči ji berou jako varování, z kterého se musí a chtějí poučit.
0: A vy se poučíte taky, protože dneska tady bude host v pořadu Odposlech Toma Frödeho, takže můžete se těšit na člověka, který má hodně co dočinění s festivalem Rock for People. Bude tady hudební promotér agentury Ameba Production Luděk Motička. Dotazy, když tak pište na studio@rockzone.cz. No a ve 13.

0: Tak a my se podíváme kam za víkendem, protože celá spousta akcí na vás čeká. Víkend je tady ještě vlastně v podstatě, no startuje se zítra, končí to nedělí jako každý týden. Nicméně pojďme se podívat na akce, které jsou tady spíše rodinného charakteru. Oslavit narozeniny Maxi Psafíka můžete, slaví 51. narozeniny, tenhle ten pejsek má 51 let. No. A pořádná oslava bude v sobotu 23.5. od 10 hodin na nábřeží Amfík v Kadani, což je vlastně v podstatě nábřeží Maxi Psafíka. Pražský hrad letos opět společně s Kočkou Mickou otevře všem malým i velkým návštěvníkům svět fantazie, pohádek, dobrodružství, ale i radosti, ano. Čeká vás Den dětí, takže to bude 23. od 10 do 17 hodin. No a pak tady mám ještě pozvánku za jídlem v Litomyšli. Gurmeti, milovníci dobrého jídla a pití z kuchaři, odborníky na moderní gastronomii a výrobci kvalitních potravin na litomyšlském Smetanově náměstí, aby vzali hod pozor Magdaleně Dobromile Rettigové, tedy průkopnici české kuchyni. No a k tomu přidáme samozřejmě nějaký ten koncert a ono těch koncertů, tenhle ten víkend je celá spousta. Takže v Praze to budou Tři sestry Open Air, pátek i sobota. V Kutné Hoře v pátek Rybičky 48 Fest. No a když to vememe dál, tak třeba můžeme zajít na Vyšní Lhoty, kde bude Kamenité čas Rockfest 26. Zítra se startuje ve 12 hodin. Těch festivalů samozřejmě bude taky celá spousta. Teď muzika.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Asista.
0: Nejdřív ještě pohled na silnice, ale jenom stručný, nebojte se, Havlíčko Brodsko, pozor, je to na průjezdu Olešné, dvě osobní auta, takže průjezdné jedním pruhem. Mám tady omezení, olejová skvrna na příjezdu do Prahy na kruhovém objezdu před nájezdem na Pražský okruh u Jesenice. Je to od Kamenice, takže tam taky pozor. A údržba protihlukové stěny vás trošku možná zbrzdí na D1 na 117. kilometru ve směru na Prahu.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Rádiu Rock Zone.
0: Tady je Youngblood, 7 hodin 2:40 minut, no a jestli se těšíte samozřejmě na Youngblood, tak jste na tom úplně stejně jako já.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No jak jedete? Zeptáme se Kuby.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. 7-kilometrová kolona se táhne v Praze na trase Černý most Štěrboholy. Ucpaná je také cesta přes Libereckou a Hološevičky do Blanky. Dvě osobní auta bourala v Malešicích na Limuské ulici a také dvě osobní stojí po nehodě v Kunraticích na ulici pod Betání u hřiště. Z Global Assistance, Kuba.
1: Pojďme dál, Havlíčko-Brodsko, při průjezdu Olešné dvě osobní auta, takže tady bacha. Na Prachaticku je to trasa z Volině na Vimperk ve Čkyni, dvě osobní auta v sobě. No a ještě tady mám na Frýdecko-Místecku u návsí u obecního úřadu osobní auto s nákladním.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kadesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na dek.cz.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Vypsaná fixa, ale taky Vohnout, Bastard, Borčata na útěku, tak to je akcička, která se bude konat v parku Aloise Jiráska v sobotu od 13 hodin, to je takzvaný Hronov Park Fest 26. Můžete být taky u toho. Můžete být u toho, když vám Zuzana teďka něco řekne, protože máme Světový den kulturní rozmanitosti. Takže i my se snažíme. Osmá se blíží. Pěkný ráno.
1: Ano, a protože ty už si jednu pozvánku vyjevil lidem, tak já, abych byla kulturně rozmanitá, tak také vyjevím jednu pozvánku. Ta bude přímo na dnešní den. V Hradci Králové v kulturáku Aldis totiž vystupuje legendární kapela Slade. Právě proto u nás na rádiu máme den s kapelou Slade. A až si pustíš mikrofon, tak to můžeš říct.
0: A já mám pro vás důležitou věc. Dneska je totiž, a pozor, i zítra, Mezinárodní den triček. A pozor, Zuzano, máš nebo nemáš?
1: máš. Tričko mám, jinak nemám.
0: Protože je Mezinárodní den bez kalhotek.
1: Máš.
0: No, víc jsem to...
1: Prostě máš, věděl, zase no. To neslavím, ale hodně lidí to slaví. A je pravda, že dokonce i na pražských ulicích to je vidět. Já teda nevím, jestli na brněnských, tam jsem ještě nebyla nikdy v tenhle den, ale zkuste to vyzkoumat a zkuste nám napsat.
0: A napište, kdo má s a kdo má bez.
1: Pojďte to, dávejte to na ty sociální sítě. Tak, pozvánky máme za sebou, trošku té zábavy taky, že? Tak jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Do Česka přijdou Tropy, fotbalová Karviná se vzpamatovává z nečekaného triumfu a Nick Cave naznačil snahu o novou desku. Slunce a teplo. Takové počasí bude charakterizovat tenhle víkend. Navíc by během něj nemělo ani nijak zvlášť pršet. A bude pěknej pařák. Nejvyšší teploty se v neděli odpoledne dostanou až k tropickým 30 stupňům Celsia. I na začátku příštího týdne by mělo vedro vydržet. Přes den budou teploty opět atakovat 30 a slunce bude pořád šajnit jako blázen. Od středy se nebeský kotel zase umoudří. Do Česka začne proudit chladnější vzduch a denní teploty se ustálí na příjem. 24. V Podkrušnohoří řádí Lapkové. Ti tam ve velkém kradou kovy. Po nabíječkách pro elektroauta v Mostě se zloději zaměřili také na kabely v Teplicích. Tam teď radnice opravuje tržní náměstí, jak dokládá náš zpravodaj Dušan Valenta.
3: Teplické náměstí se předělává z gruntu, tedy včetně rozvodů a všech sítí. A právě nové kabely zloděje přilákali. Chvíli to dokonce vypadalo, že co dělníci opravili a nainstalovali, do druhého dne zmizelo. Stavbu začala hlídat policie, aby záhy zjistila, že hlavní pachatel bydlí jen pár kroků od náměstí a má dokonalý přehled. Kvůli mědi si přivlastnil přes 80 metrů kabelů.
1: Amerika odstrkuje Evropu. Bílý dům plánuje omezit vojenskou pomoc zdejším spojencům. Washington tak neposkytne v případě velké krize NATO takové kapacity, na jaké byl starý kontinent do dneška zvyklý. Ten tak bude muset převzít velkou část odpovědnosti za vlastní obranu. Z Ameriky pokračuje naše zpravodajka Hedvika Miller.
4: Vláda prezidenta Trumpa podle nejnovějších informací mění své strategické plány. Pokud v Evropě vypukne rozsáhlý konflikt, Washington ten zredukuje počet svých vojenských sil a techniky pro rychlé nasazení. Bílý dům tak dává najevo, že americké kapacity jsou limitované. Prioritou se stává krize na Blízkém východě a oblast Pacifiku. Pro evropské členy NATO, včetně České republiky, je to omezení amerických záruk. Neznamená to konec aliance, jen upozornění na to, že americká ochrana bude mít své hranice. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisté Karviné překvapivě ovládli domácí pohár. Po velkém obratu zdolali Jablonec 3-1 a vydobili si tak vůbec první velkou trofej v klubové historii. 19-letý záložník Moravanů Pavel Kačor se nestyděl přiznat, že ho výhra tak dostala, až uronil i slzu.
5: Když tady sedím, tak tomu pořád nemůžu věřit. Čekám, jestli se třeba probudím, nebo se mi doštipne a tenhle sem skončí. Ale jsem za to velice rád, jsem za to vděčný.
1: Karviná má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistou účast minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Má to ale háček. Slezané jsou podezřelí v korupční kauze a UEFA by je tak do soutěže nemusela pustit. Nick Nick Cave nevyloučil, že se pokusí o novou desku, ale zase tak přesvědčivý přitom nebyl. Naznačil jenom to, že se svou kapelou The Bad Seeds potloukají po studiu s mlhavou představou možná natočit nové album. Zatím je to ale podle něj jenom ve fázi experimentu a není vůbec jasné, jestli z toho něco bude nebo ne. Zatím posledním jejich studiovým počinem byla placka Wild God z roku 2024. A hurá na počasí, už jsem to naznačila, bude se nám oteplovat, dneska čekejte oblačno až polojasno, jenom ojediněle se budou vyskytovat nějaké ty přehánky, zvláště na Moravě a ve Slezsku, a nejvyšší teploty odpoledne vystoupají na 23 stupňů.
0: Krásně se budete pařit v těch autech, v těch kolonách, které už jsou teďka naprosto všude, tedy v těch větších městech. Pojďme na Frýdecko, Místecko v návsi u obecního úřadu Osobák s nákladňákem. V Jablonci nad ní jsou Liberecká ulice, záchranné složky u střetu osobního auta s chodcem.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: A ona plakala.

Tak když jsme u té klasiky Thin Lizzy, tak jedna pozvánka, protože jedna taková nezničitelná partička klasického Big Beatu, kapela Slade, dneska v Hradci Králové, hned zítra v Brně, no a od rána tedy od 9. hodiny taky každou hodinu na Radio Rock Zone. Vždycky vybereme jednu z těch nejlepších pecek, teda Tomáš, to už bude Tomášovo. Jinak Tomášovi můžete samozřejmě taky psát, protože ten tady bude hrát taky podle vašich tipů na song@rockzone.cz. No a my se podíváme na dopravu.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jak se jede, Jakube?
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. 7-kilometrová kolona se táhne v Praze na trase Černý most Štěrboholy. Ucpaná je také cesta přes Libereckou a Holešovičky do Blanky. Dvě osobní auta bourala v Malešicích na Limuské ulici a také dvě osobní stojí po nehodě v Kunraticích na ulici pod Betání u hřiště. Z Global Assistance, Kuba.
1: Na Frýdeckém Místecku v návsi u obecního úřadu osobák s nákladňákem tam opatrně. Trasa z České Lípy na Mělník mezi Medonosy a Chudolazy. Nákladní auto skončilo v příkopu, takže tam bacha. No a trasa ze Slaného na Mělník před nájezdem na D8. Je tam pomalu jedoucí kolona v úseku 4 kilometrů.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: bude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Novinka, exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Tak jdeme zase umírat u hokeje, teda ne, to už jsme málem umřeli včera.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rock Zone.
0: Co tam máš?
2: Ano, nejen vy, Myšáku, nejen vy, protože včera večer se ve Švýcarsku ozvala velká rána a to našemu hokejovému kouči Radimu Rulíkovi spadl kámen ze srdce, když jeho svěřenci po velkém trápení upachtili vítězství nad outsiderem z Itálie. Dlouhou dobu to totiž vypadalo, že si z ledu odvezou další kabát z ostudy, jako tomu bylo v utkání se Slovinskem, kdy prohráli naprosto šokujícně 2-3. Nestalo se tak, Češi porazili Italy po velkém obratu až v závěru utkání 3-1 a Rulík to dneska bere jako poučení, podle něj je z toho třeba udělat jakousi zkušenost a v těch zápasech na podobný vývoj reagovat dřív. Rulík zdůraznil, že velkým problémem byl pro nás skvěle chytající Damian Klara v italské brance. Češi do něj naprali přes 100 střel přímo na branku, jich tedy šlo zhruba 60, ale i to je hodně. No ale Klára je prostě odrážel jako stížnosti protivných turistů na italskou pizzu. Naštěstí to nakonec dobře dopadlo, český tým teď čekají 2 zápasového volna, ale znovu vyjedou v sobotu, kdy se postaví Slovákům. Ti jsou proti našim vždycky hodně namotivovaní a navíc hrajou letos dost dobře, takže to bude hodně těžký mač. Já dodám, že začíná 20 minut po čtvrté.
1: Radio Rock Zone. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk

about now.

0: 8.39, Monika slaví svátek.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a než si dáme jednu pijavici od Cedar, tak se taky podíváme na to, co nám možná drásá trošku nervy, to jsou kolony. Takže D1, úsek 178, 196 km na Brno, počítejte s přerušovanou kolonou převážně kamionů v pravém jízdním pruhu. Pozor na Berounsku ve Zděcích, ulice Československé armády, bourala dvě osobní auta. D5, 37 km do Plzně, bourala taky dvě osobní auta. No a ještě v Ostravě 28. října před odbočkou na Plzeňskou směrem na přívoz taky dvě osobní.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Mluvili jsme tady o tom, o víkendu už nás čekají nějakým způsobem tropy, ty teploty by měly dosáhnout i 30 stupňů, ale dneska a zítra samozřejmě ještě oblačno až polojasno, teploty dnes do 23, zítra to bude lepší, polojasno až jasno, teploty do 26 stupňů.
1: Rádio Rock Zone.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
4: No jasně, super.
3: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
4: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
3: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
4: Pánové na burger s trhaným masem.
5: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
8: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11. na Rádiu Rock.

0: A my se jdeme podívat na silnice zase.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jak jinak, protože informace má Kuba.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze na Bělohorské ulici před odbočkou do Motola na cestě z centra blokuje levý pruh porouchané osobní auto. Kolona má přes kilometr. Pobudalo se na Evropské ulici do centra u odbočky na Liboc. Dlouhé zdržení je téměř od Pražského okruhu. Na Pražském okruhu čekejte 6-kilometrovou frontu na cestě k dálnici D1 před Ořechem a v protisměru je fronta od Vestce po Barrandov. A ucpaný zůstává příjezd do Prahy po plzeňské D5 od 7. kilometru. Z Global Assistance z Kuba.
0: A ucpaná je i samozřejmě jižní spojka směr Smíchov. Taky zbrzdíte na jižní spojce směr Štěrboholi, to u nájezdu ze Spořilovský. A pojďme jinam. Pelhřimov, Požárnická ulice, nehoda, počítejte s omezením provozu ve Zdicích, ulice Československé armády, to je na Beronsku, tady policie vyšetřuje nehodu dvou osobních auta, ještě D5, 37. kilometr na Plzeň, dvě osobní. Šťastnou cestu.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Toto je...
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumím.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
14: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host v pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: Krásný ráno, necelá minuta do 9. čtvrtek 21. května, pochopitelně tohle byly talent. Monikám všechno krásný, Monám taky, hosti milům a hosti slavům, jak by smet, no a Světový den kulturní rozmanitosti, Myšák tady do mě žduchal, že mám připomínat, že je nějaký den bez kalhotek, či co, tak jako kdyby Myšák nechodil většině na ostroje, mu to může být úplně jedno, ten kalhotky stejně nenosí, je tady Zuzka, tý se radši ptát nebudu, pojďme na zprávy.
1: Už je to všechno provalený, nic se toho neboj, Myšák chodí bez trenek.
0: Aha, já jsem bez kalhotek.
1: Ano, tak tady pobíhá a říká si, že chce volnost svojí. Tak jí má. My máme taky volnost, můžeme vyrazit někam na koncert. Největší akce asi dnešního dne je kapela Slade v Hradci Králové v kulturáku Aldis, tak pokud máte lupeny, určitě se těšíte. No ale vyrazit můžete taky třeba do Zachspavu v Plzni, kde hrajou dneska Pesta Loci. A další naše tipy najdete jako vždycky na našich webovkách v sekci Club Life a taky na našich sociálních sítích o koncertu velikánským, který se teprve chystá, budeme mluvit na konci zpráv, tak šoupneme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Američan na Bulovce zatím nemá příznaky eboly. Anglické rádio usmrtilo svého krále Karla III. A tři sestry zítra spustí svůj velký ledárenský open air. Američan převezený do Česka s rizikem na ebolu nemá příznaky. Jeho stav vypadá, řečeno slovy ošetřujících lékařů z pražské nemocnice na Bulovce, příznivě. Hladký byl i jeho příjezd do zmíněného zařízení. Tam se konvoj s pacientem dostal ještě kolem jedné v noci. Americký lékař byl v kontaktu s nakaženým touhle nebezpečnou nemocí v Africe. V naší nemocnici zůstane v naprosté izolaci po dobu minimálně 3 týdnů. Potvrdil to ředitel Bulovky Petr Kolouch.
3: To pacient nerozhoduje o to, z jaké země k nám přijíždí. Jestliže v rámci spolupráce jsou tyto požadavky, fakultní nemocnice to umí vyřešit.
1: Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že nepřijde do žádného kontaktu s českými občany a nepředstavuje tak pro veřejnost zdravotní riziko. České obce na Tachovsku se bouří. Naprosto odmítají, aby desítky metrů za hranicí v Německu stály 4 větrné elektrárny vysoké 250 metrů. Projekty zažalovaly i bavorské spolky, podnikatelé a farmáři a připojili se právě české obce. Potvrdila to starostka obory Dana Lesak.
4: Je to zažalovaný Němcem a tam je spousta Němců proti tomu, protože je to zeleným pásu, že jo, v chráněných oblastech. To je úplně nesmyslný.
1: Německý investor teď čeká na verdikt Mnichovského soudu, který má rozhodnout počátkem června. Radio Caroline má z ostudy kabát. Stanice v jeho východní Anglii se musela omluvit britskému králi Karlu III. Za to, že omylem oznámila panovníkovu smrt. Na vině byla podle jejího ředitele Petra Moora porucha počítačového systému. Moore přiznal, že nekrolog oblíbeného monarchy mají připravený všechny stanice, aby s ní mohli vjet hned ve chvíli, kdy dostanou zprávu o Karlově smrti. Jenže kvůli defektu ho prostě jeho stanice odvysílala dřív. Připomenu, že podobná věc se stala i u nás. To se do éteru dostala zpráva o smrti Jaroslava Foglara, který si shodou okolností sám vyslechl na lůžku v nemocnici, kde v té době ještě živý pobýval.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V NHL jde do tuhého. V úvodním finále západní konference se proti sobě postavili i dva Češi. A úspěšnější byl napoprvé Tomáš Hertl. I díky jeho asistenci vyhráli hokejisté Vegas nad Colorédem. V jehož dresu nastoupil i Martin Nečas 4-2. Právě Nečas přitom v tomhle zápase vůbec nebodoval, i když na ledě strávil ze všech útočníků nejvíc času. Konkrétně skoro 24 minut. Pražské ledárny Braník se chvějou v základech. Už zítra tam vypukne legendární třísesterský open air a bude to velký. Zatímco v pátek oslaví svoje 60. frontman SPSek Zdeněk Krkavec Růžička a jeho kapela tam tudíž předvede od 8:30 svůj nejdelší letošní festivalový set, v sobotu už se bude slavit s Fanánkem. I ten má totiž 60. A tak to bude opravdu obrovské. Kromě jeho sester a zmíněných SPS, tam ale bude mnohem víc kapel. V pátek, kdy se brány areálu otevírají v 2:30 odpoledne, zahrají třeba Nešvaleš, Totální nasazení nebo do Fialky. A o den později se od 12, tedy od pravého poledne, vystřídají na pódiu třeba MZH, Doktor PPEčka nebo samotné tři sestry. Dodám ještě počasí, celý víkend mají být až tropické teploty, takže festák bude určitě vydařený, co se týče dnešního dne. Počítejte s oblačným až polojasným a teploty vystoupají na velice příjemných 23 stupňů.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Děkujeme a ještě přihodím v rychlosti situaci v dopravě. V Pelhřimově v Požárnické ulici blokuje provoz, dopravní nehoda, počítejte se mezním provozu. No a na dálnici D1 v úseku mezi 178 a 196 kilometrem směrem od Prahy na Brno počítejte s přerušovanou kolonou převážně kamionů v pravém pruhu. Tak jo, teď už si jedny segry dáme kompletně. Ajdu!
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.20, tak pojďme se podívat na situaci v dopravě, nejprve za asistence Kuby, který sleduje zejména tu pražskou. Kubo, čau.
2: Čau Tome, hezké ráno. Tradiční zdržení hlásí řidiči z Liberecké a Holešoviček do centra. Nehodu policisté došetřují na Modřanské do centra u ulice v Hodkovičkách. Zdržíte se téměř od Belárie. Popojíždí se ze všech směrů na Bělohorské ulici před vypadáním.

0: až 26 stupňů, na severovýchodě maximálně do 20. Tak jo, pojďme si dát Marmouzec jako další novinku na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
8: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Jdeme se na to podívat, 9.34, tak jo, jak to vypadá s kulturou pro dnešní večer. Praha, Cargo Gallery, Peldusk, nebo Paledusk, ježišmarja, Greyhaven, Headwreck, Agnosis, nevím, pojďme dál, v malostranský besedě Samir Hauser, jeho pacient nula, tak to bude divoký, asi možná lehce obscénní večírek. Other Voices ve vagonu. V hradeckém Aldisu jsou legendární Slate, v Zachspabu, tedy v Plzni Pestalozy. No a v Brně v kabinetu mu s Photocrime a taky Buchty Nouze, Lorraine a Dietrich v Metro Music Baru, no a v ostravském baráku Abigail a Antagonizur. No, takže tak.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ. Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
2: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, 9.44, tedy 9:45. Víceméně. Dáme ještě jednu rychlou dopravu na trase ze Znojma do Pohořelic na silnici 1/53 u odbočky na Olexovice. Dejte pozor na odstavený osobní auto s poruchou. Na trase z Prahy na Kolín za Úvaly u odbočky na Tuklaty došlo ke srážce dvou osobních aut. Místo je průjezdný Kyvadlově, zdržíte se do 5 minut. No a v Praze v Poděbradské ulici směrem do centra před křižovatkou s Průmyslovou v koloně bouralo osobní auto s nákladním. Tak toliko k dopravě. Mám pro vás ještě třeba Inexis.
0: Radio Rock Zone.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Toto je...
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Dropkick Murphys, tak samozřejmě Zuzka tady úplně mlaská blahem, hele, to je prostě její. Ladíte Rádio Rock Zone, tak snad je to i vaše. Necelý 2 minuty do 10. čtvrtek 21. květenec. Hezký dopoledne vám přeje Tomáš Frede, pojďme si dát pozvolna. Jsem si to nenechal nikdo hrát, víte, tak já jsem tam příšerný.
1: Jako normálně tady opravdu. 3 minuty pauza ticho a jak jsou drobci, tak to hned utneš. Strašný
0: jo, chování. Tak drobci.
1: Tak já k tomu ještě dodám, že myslím, že 5. srpna, jestli mě paměť neplete, abych tam nepřišla jindy, v areálu 7 v Holešovicích právě Dropkick Murphys, tak kdyby jste si náhodou teď zaskočili jako já, tak klidně tam můžete taky zaskočit a určitě si to tam užijete až na to pivo, co si budeme povídat. No ale nic, to nebudeme rozbírat. Pojďme se podívat na jiný koncerty, na který můžete vyrazit rovnou dneska v Praze ve vagóně Other Voices, to je můj první tip, a třeba v Brně ve Metro Music Baru zahrají Lauren Dietrich. Další naše tipy na www.rockzone.cz v sekci Club Life, anebo na našich sociálních sítích, anebo ve vašich hlavách, protože už máte jasno, to je samozřejmě taky možnost. My máme taky jasno, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čechům ebola nehrozí. Obyvatele italské Neapole probudilo zemětřesení a hokejový šampionát zaměstnává ve Švýcarsku každého. Češi se eboli bát nemusí. Obavy z možné nákazy touhle děsivou nemocí krotí po příjezdu amerického pacienta na pražskou Bulovku i epidemiolog Roman Primula. Možnost nakažení od tohoto muže, který je zatím jenom podezřelý, že by mohl ebolou onemocnit, je podle něj v podstatě nulová. Jarní mrazy přijdou české ovocnáře draho. Odhady hovoří o 1,5 miliardě korun. Škody vyčíslil šéf ovocnářské unie Martin Ludvík.
3: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr.
1: Letošní škody jsou tak asi druhé největší po roce 2024. Tehdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3 a byla nejnižší za posledních 100 let. Na jihu Itálie se pořádně zachvěla zem. Okolí Neapole zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně Richterovy škály. Podle agentury AFP se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli ze strachu na ulice. Žádné velké škody ale nebyly bezprostředně po události hlášeny. Z preventivních důvodů úřady jenom uzavřely některé školy.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Hokejový šampionát ve Švýcarsku pokračuje ve vysokém tempu. V Curychu i ve Friburgu se každý den hrají 2 nebo 3 zápasy. Největší pracovní nápor tak prožívají i hokejoví novináři. Třeba také kolega Jakub Hromada ze zpravodajského webu iDnes.cz.
4: O české hokejisty je velký zájem nejenom mezi fanoušky, ale také novináři. S polskými, slovenskými jsou ve Friburgu v jednoznačné přesile. Třeba na švédské reportéry tu narazíte opravdu jen zřídka. A servis? Ten máme, řekněme, přijatelný. Mnohdy trávíme v tiskovém centru klidně celý den. K dispozici máme většinou kávu, pití, ovoce, občas nějaké sušenky. V odpoledních hodinách nám místní dobrovolníci donesou polévku. Ovšem na plnohodnotný oběd nebo večeři si musíme dojít do okolních restaurací nebo do fanzóny. Jakub Hromada, iDnes, Friburg.
1: Dnešní pozvánka do kina bude na novinku jménem Mandaloriana Grogu. Star Wars svět v něm otevírá novou kapitolu, ve které jde nejen o život, ale i o existenci celé galaxie, pokračuje Saša Ptáčková.
5: Zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali.
6: My se nechceme pomstít, my chceme zabránit další válce.
5: A proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Grogu.
7: Mandalorian, budeš trpět. Přijde na řadu on.
1: Do galaxie přichází zkáza, sem přichází léto. I dneska bude oblačno až polojasno, teploty do 23 a o víkendu pozor, půjdeme až k tropický 30.
0: Děkujeme pěkně, my půjdeme zase za muzikou, dáme si Fate No More, Foo Fighters nebo taky Kabát.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Dáme si zase dostaveníčko ohledně dopravy, pochopitelně dostaveníčko s Kubou. Kubo, jak to vypadá v tuhletu chvíli? Pátě mám, čau.
2: Čau, Tome, hezké dopoledne. V Praze na Bělohorské ulici před odbočkou k Motolu směrem do centra blokuje levý pruh osobní auto po nehodě. Zdržíte se tam kolem 5 minut. V Těšnovském tunelu směrem do Karlína blokuje provoz dopravní nehoda. Nárazově se tam tvoří kolony. A v obou směrech čekejte zdržení na Štrboholské spojce před sjezdem na Dolní Počernice a Štrboholy. Z Global Assistance z Kuba.
1: Díky, Jakube, před námi nový YouTube. Samozřejmě nevynecháme ani Slate.
0: Rádio Rock Zone. Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu.
3: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
11: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Živá Klenis Morissette na rádiu Rock Zone. No a já už vás jen navnadím na dnešní díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mým dnešním hostem bude v podstatě člověk, který je součástí týmu Ameba Production, což je samozřejmě agentura pořádající festival Rock for People. Mimo tam bude Luděk Motička, hudební promotér. No a řeč bude tedy samozřejmě o tomhle velmi známém festivalu. Chtěl jsem říct největším v republice, teď jsem se zarazil, možná i tuhle otázku mu položím. Nemám úplně přehled, který festival je v Čechách vlastně opravdu ten největší. Nicméně Rock for People je velmi významný, ne-li jeden z těch nejvýznamnějších, no a o něm se budeme bavit. Dáme si určitě jednoho z headlinerů, tentokrát si dáme třeba Limp Bizkit.
1: Radio Rock Zone. Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer v 11. na Radio Rock.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Před 10:45 ještě jedna rychlá doprava, pojďme na ní. V Praze v Bubeneckém tunelu ve směru na Troju stojí v koloně v levém jízdním pruhu porouchaný vozidlo. Počítejte se zdržením v koloně na D1 196. kilometr ve směru z Vyškova do Brna stojí porouchaný kamion. Do kolony vjedete na 202. kilometru. To by asi stačilo.
0: Radio Rock Zone.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
6: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: Ano, tedy dnes v dalším díle pořadu Odposlech Toma Fredeho se budeme bavit o festivalu Rock for People, o tom především, o tom letošním ročníku, ale když už nám tady dozněl ten Youngblood, já to akorát strašně rychle nestíhám, ale chci využít ten oslý most k tomu, že samozřejmě Ameba Production, tedy agentura, která pořádá festival Rock for People, v žádném případě nezahálí a jen co doklidí poslední kerýmky v areálu parku 360 po letošním festivalu Rock for People, tak budou mít další akci a tím je tedy Bloodfest, nebo Bloodfest, chcete-li, který se bude konat letos v České republice pouze. A je to tedy festival Youngblooda. Je to taky spřahnutý s Amebou, mají v tom prsty, no a kromě Youngblooda se tam můžeme těšit taky třeba na Biffy Clyro, Primal Scream, Play Royale a další a další a další. Takže to bude prostě letos zase mazec. Teď už zprávy.
1: To je všechno.
0: Jo, protože už teď tečeme. Hodně tečeme.
1: Tak se mrkněte na koncerty, na náš web, na sociální sítě, dele, na všechno. Poslední. Co se děje?
0: No.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Prezident si chce summit NATO prosadit. I při finále MOL Cupu se pár fanoušků neudrželo a v Hradci Králové zahrajou legendární Slade. Petr Pavel to se summitem na to jenom tak nevzdá. Spor o jeho účast na této vrcholné akci, který vede naše hlava státu s vládou, tak možná požene až k ústavnímu soudu. Prezident se na něj obrátí, pokud ho kabinet Andreje Babiše 8. června na svém jednání vynechá z delegace mířící do Ankary. Vláda ho tam ale podle svých vyjádření nechce, protože jeho názory s těmi jejími úplně nesouzní. Doposud bylo zvyklostí, že na podobné schůzky jezdili za Česko jak předsedové vlád, tak také prezidenti. Věřící už zase vyhlížejí lebku svaté Zdislavy. Policie by měla zachráněnou relikvii církvy předat příští sobotu, tedy 30. května. Právě v tento den se slaví památka této světice, a to hlavně v Jabloném v Podještědí, odkud lebku minulý týden odcizil 35-letý muž. Církev zatím neřekla, jestli bude relikvie znovu vystavená a v jaké podobě. Na rozhodování se ale bude nějak podílet i Liberecký kraj, jak potvrdila náměstkyně hejtmana na Květa Vinklátová.
3: Bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
1: Připomenu, že zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu s cílem pohřbít je do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži. Lebku pak museli dostat zase na vzduch restaurátoři. Amerika odstrkuje Evropu. Bílý dům plánuje omezit vojenskou pomoc zdejším spojencům. Washington tak neposkytne v případě velké krize NATO takové kapacity, na jaké byl starý kontinent do dneška zvyklý. Ten tak bude muset převzít velkou část odpovědnosti za vlastní ochranu. Z Ameriky pokračuje naše zpravodajka Hedvika Miller.
4: Vláda prezidenta Trumpa podle nejnovějších informací mění své strategické plány. Pokud v Evropě vypukne rozsáhlý konflikt, Washington zredukuje počet svých vojenských sil a techniky pro rychlé nasazení. Bílý dům tak dává najevo, že americké kapacity jsou limitované. Prioritou se stává krize na Blízkém východě a oblast Pacifiku. Pro evropské členy NATO, včetně České republiky, je to omezení amerických záruk. Neznamená to konec aliance, jen upozornění na to, že americká ochrana bude mít své hranice. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Finále fotbalového poháru MOL Cup se neobešlo bez policejních akcí. Králové hradečtí policisté při něm včera kvůli výtržnostem zadrželi 2 fanoušky. Dalším 8 dali pokuty v souhrnu za skoro 60 tisíc korun a jednoho čeká navíc i správní řízení. Ve všech případech se jednalo o podporovatele Jablonce nad Nisou, který v souboji o pohár překvapivě prohrál s Karvinou 1-3 a umožnil jí tak získat vůbec první titul v historii klubu. Do Hradce Králové míří legenda. V kongresovém centru Aldis tam dneska vystoupí rockoví dinosauři Slade. Britská kapela to tam rozjede od 8 večer a čekat se dá naprostá klasika, která nikdy nesklame. Slade mají na kontě hned 23 singlů, které dobily vrchol v britské top 20. Určitě tak zazní třeba Far, Far Away, kterou právě slyšíte, Come On, Feel the Noise nebo Cause I Love You. Jejich vystoupení nejsou ale žádnou zpomalenou vzpomínkovou jízdou muzikantských veteránů. Čekejte plnohodnotnou rock'n'rollovou show plnou skvělých riffů i vizuálních efektů. O den později, tedy zítra, se pak koncert přesune také do Brna. Honem rychle, počasí do tohoto ladného zpěvu bude oblačno až polojasno, v mnoha případech už dokonce také jasno a teploty vystoupaly už na 23 stupňů.
0: To je stejně, jsou šlágry tohle, ale... No jo, no, tak co tady pro vás mám, ale já dám vám Alici Kůprovou, Třísesterskou hudbu a dáme si taky Nightwish, hezký dopo.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.23, tak určitě se nepletu, když řeknu, že mi tady sečkává Kuba na lince. Ano, je tu a dáme si ještě jedno dostaveníčko ohledně dopravy. Čau.
2: Čau, Tome, hezké dopoledne v Praze na Štěrboholské spojice za sjezdem z průmyslové směr Černý most překáží ve zúžení dodávka s poruchou. Přerušovaná kolona se stále táhne přes jižní spojku zhruba od 3. kilometru brněnské D1. Praze v Těšnovském tunelu směrem na Karlín blokuje provoz dopravní nehoda. Nárazově tam čekejte zdržení. A bouralo se také na Evropské ulici do centra u křižovatky s Gymnazijní. Očekávejte tam zdržení v koloně kolem 10 minut. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info. Pojďme dál v muzice. Před námi další novinka. Budou to Dead Cab for Cutty a jejich pecka Reptidis.
0: Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foil s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
5: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
6: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
7: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
6: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Devadesátky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tento omrknout, ano, živák hym, jenom pro úplnost. Co se počasí týče, tak v tuhle chvíli 19 stupňů, oblačno. Dnešek má být tedy převážně oblačný až polojasný, odpolední maxima do 23 stupňů. V noci to klesne k 6 stupňům, no a pátek, hele, nádherně, i z 22 až 26 stupňů. Bude polojasno, jasno, během nepřechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Na tom severu a severovýchodě bude o něco chladněji, jak už to tak bývá, tam se rtuť teploměru nepřehoupne přes 21 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rock.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední doprava v této hodině, 11:45, tak na to rychle mrkneme. Na příjezdu do Opavy z Krnova na kruháči se srazila dvě auta, je tam policie, doprava zpomaluje. Na nájezdu na dálnici D11 na exitu 113 překáží porouchaný vozidlo, doprava tam zpomaluje taktéž. No a v Brně v Bratislavské ulici se srazila dvě auta, je tam policie, projíždí se jedním pruhem.
0: Radio Rockzone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Skytowers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Skytowers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
6: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rockzone.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: A Pecka od Rolling Stones na rádiu Rock Zone, pár vteřin zbývá do 12. hodiny, krásný pravý poledne vám přeje Tomáš Frede, samozřejmě vám popřeju ostatně tak jako každý den dobrou chuť, dobrý pití, my si před poledníma 90. dáme další zprávy, je tady Zuzka, čau.
1: Ano a dáme si rychle, proč máme hlad a chceme taky na oběd, to je jasná věc, ještě předtím, než odběhneme, tak vám musím pozvat někam za muzikou, třeba do Malostranské besedy v Praze, kde je dneska Sommerhausera pacient nula, no a nebo můžete vyrazit v Ostravě na barák, nebo do klubu barák, kdo by, jak se to řekne. Abigail a Antagonizor, to je jasný, ty tam dneska zahrají. Další naše tipy najdete jako vždycky na www.rockzone.cz v sekci Club Light a nebo na našich sociálních sítích. Většinou se do toho zamotám, tentokrát se to nestalo, tak jdeme směle na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Panika kvůli ebole odklonila letadlo. V těchto chvílích oznámují fotbalisté svou nominaci a mongolská kapela The Who chystá album.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Taky se na něj dostane, jen co je to pravda, ale máme čas na něco úplně jiného. Pojďme se podívat do světa, tam se totiž stala událost, kterou vám musím přiblížit, protože strach z eboly, který samozřejmě teď zasahuje celou planetu, odklonil první let, stalo se to stroj Air France, ten mířil z Paříže do Detroitu, no a kvůli pasažérovi z Konga skončil ale v kanadském Montrealu. Můžou za to omezení, která Spojené státy zavedly kvůli šíření eboly v této africké zemi. Americké úřady kvůli nim nemohly letoun vpustit na svoje území a odklonili ho na sever. Nutno říct, že pasažéra z problémové oblasti neměla Air France vůbec vpustit na palubu, jenomže pochybila a odnesli to ostatní cestující. A ve světě zůstaneme. Hoteliéři na Slovensku se mají. Jejich tržby stouply totiž až dvouciferně. Můžou za to hlavně zahraniční turisté, ti začali objevovat kromě Tater i jiné regiony a atrakce v zemi. Hitem se podle našeho zpravodaje Josefa Balka stává Žilinský kraj a oblast Malé Fatry, Kysuc, Oravy a Liptova.
3: Hodnota tržieb vzrástla v ubytovacích zariadeniach naprieč celým Slovenskom o takmer 11%. Je druhá najvyššia v histórii a približuje sa k rekordnému roku 2019. Až 43% podiel tvorili cudzinci, čo je pozitívnou správou pre turistický ruch. Zahraniční návštevníci stále preferujú Tatry, ale výrazný nárast zaznamenala Bratislava a tiež severné časti Slovenska. Sú za tým aj kvalitné wellness služby a kúpele. Josef Balko, Slovensko.
1: Pojďme taky na chvíli k nám. Česká ekonomika bohužel zpomaluje a inflace roste. Brzdí nejistota ve světě, drahý provoz firem a domácností a další věci. Hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská proto upozorňuje na blížící se zdražování.
4: To, co se děje v současnosti, bude mít vliv i na ceny, obzvlášť po té nové sezóně, tedy od podzima. Ke konci roku, začátkem příštího roku, bohužel očekávám i postupný nárůst cen potravy, nájmu, energií, které budou tu inflaci táhnout těm 3%.
1: Nahoru půjdou taky pravděpodobně půjčky a hypotéky.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fanoušci fotbalu neskrývají svou netrpělivost. Právě v tuto chvíli oznamuje vedení české fotbalové reprezentace jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a také na přípravné utkání s Kosovem. To se odehraje poslední květnový den v Praze na Letné. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 hráčů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek až po zmiňovaném zápase. The Who to ještě nebalí, naopak svoji hudební zduženou doplnejch a chystají nové album. Má pořadové číslo 3, vyjde 24. července a bude se jmenovat Hun. Mongolská folk metalová senzace slibuje nejenom tvrdší zvuk, ale hlavně taky zajímavý hosty. S jedním z nich, konkrétně s Johnem Hawkinsem z americké kapely Nothing More, udělali song nazvaný Lost Soul a právě ten si můžete už teď poslechnout na našich webovkách v sekci hudebních zpráv. A honem na počasí dneska, to je velmi jednoduché, bude oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů.
0: Děkujeme krásně, teď už 90-ková muzika, dáme si Goo Goo Dolls nebo Aerosmith.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone.
1: It's a rainy afternoon.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A dáme si informace z dopravy. Na dálnici D52 na 21. kilometru směrem od Brna na Pohořelice stojí odstavená dodávka, dejte tam velký pozor. Praha, na Novém Městě v ulici Boženy Němcové došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě jsou záchranáři, zdržení je minimální. No a ještě jednou... Praha na Poříčí, v ulici na Poříčí u křižovatky se Zlatnickou bourala 3 osobní vozidla, počítejte s omezením. Tak jo, dáme si Red Hoty.
0: Radio Rock Zone.
2: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je Tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta.
4: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
8: Toto je.
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma

0: Jdu za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasweld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovejch živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Dáme poslední rychlou dopravu, ta vypadá takto, dejte pozor, v Ostravě v Rudné ulici u sjezdu do Ruské, směrem z centra stojí porouchaný auto, projíždějte s opatrností, na Praze západ na příjezdu do Davle směrem od Štěchovic došlo ke srážce dvou motorkářů s osobním autem, zasahují tam záchranné složky, zdržení je kolem Bůra, tedy 5 minut, no a na Praze západ, to je to samý. Ať se neopakuju. Na Novém Městě, připomínám, v ulici Boženy Němcové došlo ke střetu osobáku s motorkou a jsou tam záchranáři, zdržení minimální, dáme si mejdny.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Duklo.
4: Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu.
3: Duklo.
5: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností newyorkské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných newyorkských evergreenů. No však uslyšíte večer 11. na Rádiu Rock.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Ano, a ještě jednou společně mrkneme na program klubu napříč republikou, co se Prahy týče, tak v Malostranský besedě Samir Hauser a The Voices ve vagonu v Cargo Gallery. Já nevím, co si pod tím představit, to bylo asi nějaký temnoty, Gnosis, Grey Haven, Bohaven, Headwreck a Pale Dusk. Zdá se, že... No, pojďme i nám v Aldisu, v Hradci Králové, legendární Slade, proto si taky každou hodinu dáváme jednu pecku od nich. V Zachspabu, tedy v Plzni, Pestalozy, no a Brno, Kabinet Mus nabízí Photocrime a taky Buchty Nouze. A v Metru, tedy v klubu Metro, Lorraine a Dietrich. V ostravském baráku Abigail a Antagonizur. No a já už jen připomenu, že zbývá nějakých 10 minut, tedy do 13. hodiny, nejenom, že si dáme ještě jedny zprávy se Zuzkou, a tak nás čeká samozřejmě další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Kdo sleduje naše sociální sítě, dávno ví, kdo bude mým dnešním hostem.
0: Radio Rock Zone.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na sklad do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo. Rádio Rockzone.

0: Sandra Nasik a taky Guano Apes, nebo respektive Guano Apes, Open Your Eyes, naprostá klasika, devadesátková, ta ukončila dnešní polední devadesátky na rádiu Rockzone. Hezký odpoledne vám přeje Tomáš Frede, všechno krásný ještě jednou všem Monikám, vítám tu ještě jednou Zuzku, pojďme si dát zprávy, čau.
1: Ano, hezký odpoledne, popoledne, nebo co máte v tuhle chvíli, nezapomeňte, že je Mezinárodní den čaje, tak si dejte pivo a párek a zaběhněte pak na nějaký koncert. Seznam těch nejzajímavějších pro dnešní den najdete na www.rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. A my, protože je tady za dveřmi host, jdeme na všechno podstatné, co se děje. Honem!
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Do Česka se hrnou letní pařáky. Hokejového kouče Radima Rulíka naše výhra neuspokojila a Smashing Pumpkins budou slavit na cestách. Slunce a teplo. Takové počasí bude charakterizovat tenhle víkend. Navíc by během něj nemělo ani nějak zvlášť pršet a bude pěkný pařák. Nejvyšší teploty se v neděli odpoledne dostanou až k tropickým 30 stupňům. I na začátku příštího týdne by mělo vedro vydržet. Přes den budou teploty atakovat zase 30 a slunce se bude pořád snažit. Od středy se ale nebeský kotel zase umoutří. Do Česka začne proudit chladnější vzduch a denní teploty se ustálí na příjemné 24. Kroměříž má svoje staronové lákadlo. Oprava historické voliéry v Podzámecké zahradě je totiž u konce. Památka UNESCO z 19. století je součástí takzvaného Pavího dvora a žijí v ní okrasní bažanti. Její historii připomíná Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství.
3: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu Pavího dvora. Arcibiskupskými architekty, současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
1: Připomenu, že Podzámecká zahrada patří k nejcennějším krajinářským dílům v Česku. Perseverance na Marsu pěkně peláší. Robotické vozítko NASA už urazilo na povrchu rudé planety skoro celý maraton. Ve svých kolečkách má 41,99 km. Maraton měří něco málo přes 42 km. Maratonskou vzdálenost tak podle manažera mise Roberta Hoga dokončí vozík pravděpodobně v červnu. Je totiž v dobrém stavu a zdroj jeho energie vydrží prý ještě nejmíň desetiletí.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Včera večer se ve Švýcarsku ozvala velká rána. To našemu hokejovému kouči Radimu Rulíkovi spadl kámen ze srdce, když jeho svěřenci po velkém trápení upachtili vítězství nad outsiderem z Itálie. Dlouhou dobu to totiž vypadalo, že si z ledu odvezou další kabát z ostudy, jako tomu bylo v utkání se Slovinskem, kdy prohráli naprosto šokujícně 2-3. Nestalo se tak, Češi porazili Itali po velkém obratu až v závěru utkání 3-1. Český tým teď čekají 2 dny zápasového volna, no a nálet znovu vědou v sobotu, kdy se postaví proti Slovákům. Ti jsou proti našim vždycky hodně namotivovaní a tak se čeká tvrdý mač. Začíná se 20 minut po čtvrté. Smashing Pumpkins budou slavit na cestách. K 30. výročí vydání dvojalba Melancholy and the Infinite Sadness totiž vyjedou na turné. Stane se tak na podzim tohoto roku. Šňůra s názvem Rats in Cage Tour slibuje 2 unikátní sety. Jeden věnovaný zmíněnému albu a druhý nabídne výběr skladeb z téměř 4 dekád nespoutaných hitů a temných pokladů, jak se konkrétně uvádí v propagačním videu. Turné bude mít 27 zastávek, začne 30. září ve městě Columbus a vyvrcholí 12. listopadu v Los Angeles. If you held yourself up to the light. No a ještě k dnešnímu počasí. Dneska nás třicítky zatím ještě nečekají. Bude maximálně 23 stupňů a k tomu oblačno až polojasno.
0: Děkujeme krásně, tedy 3 minuty po 13. Ano, je tu další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho a mým dnešním hostem bude člověk, který je naprosto spjatý s festivalem Rock for People, tedy bude jim mimo jiné spolumajitel společnosti Ameba, která tenhle ten festival pořádá, šéf bookingu a marketingu Luděk Motička. Už za moment na Rádio Rockzone.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Ladíte Rádio Rock Zone 21. května, krátce po 13. hodině, tu další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Právě dozněli Gorillaz, ne jen tak pro nic za nic. Mým dnešním hostem je totiž mimo jiné spolumajitel společnosti Ameba, která pořádá samozřejmě festival Rock for People, ale taky šéf bookingu, marketingu, nevím, zda se něco nezměnilo, protože jsme se neviděli přesně rok, je mým hostem tady Luděk Motyčka. Luďku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Děkuji, že jsi našel čas, že jsi dorazil. Změnilo se něco na tvé pozici? Jsi stále spolumajitelem, jsi šéfem bookingu a marketingu?
1: No, já mám na starosti celou Amébu.
0: Jasně.
1: A jako to, čemu se věnuju nejvíc nebo nejblíž, tak je ten marketing booking, ale v zásadě...
0: Takže to v zásadě pořád platí.
1: Pořád platí.
0: Dobře.
1: Ten rozsah je úplně kompletní.
0: Vyskočil na mě celkem nedávný rozhovor s tebou a zaujal mě, možná to snad bylo i součást titulku, citace, chceme být českým Glastonbury. To si takhle jako řekl v tom rozhovoru pro to dané médium. Co si já pod tím mám představit?
1: Je to tak Glastonbury je tam použitý trošku jako analogicky. A taky, jak já jsem to myslel v tom rozhovoru, Glastonbury... kde, teda já jsem to uváděl v tom rozhovoru, bohužel jsem nikdy neměl tu příležitost, takže já to mám jen zprostředkovaný. Ale prostě, když se řekne Glastonbury, tak je to, nikdo nepochybuje, že to festival. Jo? Takže jakoby ta ambice je trošku, co se zatím skrývá, je, aby vlastně Rock for People udával trend, aby byl prostě nějakým etalonem pro ty festivaly a je to i pro nás takový jakoby vnitřní motivace, aby jsme se pořád posouvali, protože my víme, v čem nás tlačí bota, nebo co chceme dělat jinde a i letos prostě ty návštěvníci uvidí spoustu nových věcí. Doufám, že k lepšímu a budu se těšit na zpětnou vazbu a jsme rádi, že nám tu lidi zpětnou vazbu dávají.
0: Takže zkrátka, pochopil jsem to tady jako správně, protože tím asi nebylo míněno to třeba, jaký line-up Glastonbury má a v jakém rozsahu, čím jsem se chtěl jenom jako lehce otřít třeba vůbec o ten svět jako té ekonomiky, který je samozřejmě jako neúprosnej, až bych řekl teda tvrdej, měl by mít festival Rock for People vyšší vstupný? Zcela jako upřímně. tak, jak je nastavený teď, je asi samozřejmě opřený o nějakou logiku a nějakou situaci danou, v jaký zemi jsme. A...
1: Jasně.
0: Jo.
1: Takhle, my se na to samozřejmě díváme. Existuje spousta úhlů pohledu. Já si myslím, že je nastavený relativně správně. Můžeme se bavit, jestli to může být nějaký určitý stupný levnější, dražší. Existuje, když se o tom bavíme s kolegy a třeba s fanoušky, tak vlastně jsou na to dva úhly pohledu. Jedna věc je jako festival jako takový. A vlastně ten festival, my si uvědomujeme toho, že to je velká investice. Je to prostě taková dovolená, protože lidi musí koupit vstupenku, že musí někde bydlet, musí si tam platit jídlo a tak dále. Takže když se to spočítá dohromady, tak je to hodně peněz. Na druhou stranu, když se udělá prostě ten pohled čistě jako řeknu koncertní nebo jako ten obsahový, co vlastně v té ceně je, tak my současně vlastně nejdražší cena vstupenek, tuším pětidenní je 6500 nebo tak nějak, takže když si uděláš matiku, tak je to na den 1300 korun.
0: Ano.
1: A teď si oba řekněme
0: jeden... Co tam všechno?
1: No a jako když si člověk koupuje koncerty na, řeknu, už trošku větší hvězdu, to nebavím se o kalibru typu, já nevím, Coldplay, Metallica a tak dále, tak prostě ty ceny jsou výrazně vyšší. Jo? Takže to jsou jakoby dva, řeknu, pohledy na tu věc a my samozřejmě musíme najít jako tu tenkou linii mezi tím, aby vlastně se to vlastně dokázalo zaplatit a zároveň by toto pro ty lidi nebylo úplně nesmyslně drahý, protože samozřejmě to nechceme. Jo? Takže je to vždycky taková trochu alchymie, ale říkám, chápu pohledy, že to je drahý a vím, je to jasný, že to prostě není levný, protože prostě ten festival stojí spoustu peněz, je tam obrovský line-up, je tam i, troufnu se říct, kvalitní zázemí a tak dále, snažíme se to zlepšovat, investujeme do toho neustále, takže to stojí strašnou spoustu peněz. Ale na druhou stranu, jako vzhledem k tomu, jakoby value for money, jak se říká, když to budeme přepočítat čistě na muziku nebo na koncerty, tak to je zase neuvěřitelný, ale to je prostě festival, to dělá festival festivalem. Takže snažíme se každý rok vlastně najít tu správnou jakoby balanci. Myslím si, že jsme teď zhruba na nějaký tý rozumný kategorii, to znamená, jsme trošku levnější než řeknu ty velký festivaly v Německu, ve Francii, v Rakousku a tak dále. Jsme na druhou stranu se trošku dražší než ty festivaly na východ od nás a myslím, že to trošku, že to hodně odráží jakoby tu cenovou hladinu, přesně jak jsi říkal. Jo, takže
0: jasně.
1: To je, dá se říct, tak jako shrnující odpověď.
0: Ok, no já tomu naprosto rozumím, děkuju. Musí to být samozřejmě rozumně nastavený, protože minimálně za to mluví prodeje, kdy tedy festival je víceméně už za moment vyprodaný. Já myslím, že, nebo jestli jsem to správně vyčetl, tak už jste před cílovou, jste v cílový rovince, co se prodejů týče.
1: Je to tak, my jsme včera, tuším, no předevčírem, dávali na sítě, že máme posledních 1000 stupenek, takže teď už tam zůstává pár posledních stovek těch celofestivalových, takže ten festival bude de facto vyprodaný velmi brzo.
0: Jasně.
1: Zůstane nám tam pár posledních jako jednodenních lístků na Maiden ještě jsou, protože tam se vlastně spousta lidí, je to přesně tak, někdo odjede, zase přijde spousta lidí a ještě zůstává pár lístků na sobotu, protože vlastně holzí byla oznamenána na jako poslední, takže to je samozřejmě vidět, jako, že ty prodeje nastoupily jako o 3 měsíce, o 3 měsíce spoždění, ale jinak vlastně všechny lístky by měly být pryč.
0: A jenom poslední věc k tomuhle, rozumím tomu správně, že je to stejně jako loni nastaveno na zhruba 50 tisíc návštěvníků?
1: Je to tak. Ty prodeje jsou dokonce letos o malinko vyšší v unblock. Vlastně ty jednotlivý dny budou podobný, ale loni tam byla anomálie těch Linkin Park. Jako ty Linkin Park měly obrovské jakoby, tahoun, jo, takže vlastně na ten Linkin Park se prodalo, tam by se prodalo třeba ještě o pár desítek tisíc klidněji víc, bych si troufnul říct, protože se ty lístky prodaly se za 3 hodiny, ty jednodenní. A vlastně ty ostatní dny nebyly, když se bavíme o jednodenních lístcích, vlastně všechny celofestivaly byly vyprodaný a ty jednodenní vlastně na Linkin Parky bylo výrazně víc. Teď jsou ty dny poměrně všechny vyrovnaný, což je super, je vidět, že ty lidi si užívají vlastně, každý oceňují každý ten den, takže to je perfektní takhle to vidět.
0: OK. Mým dnešním hostem je šéf festivalu Rock for People Luděk Motyčka.
2: Odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone.

0: Petr Rekles na rádiu Rock Zone. Vlastně možná bych i měl prozradit, že jsem s velkou radostí celý playlist sestavil vlastně z letošních hostů festivalu Rock for People, o kterým si tady povídáme s Luďkem Motičkou. Tedy samozřejmě ano, i Petr Rekles budou letos na festivalu Rock for People. Festival loni oslavil 30 let. Už jsme tady vlastně před chvílí zmínili, samozřejmě naprostý majstrštyk Linkin Park, samozřejmě taky už mockrát zaznělo, že v době, kdy vy jste o tom jednali, vlastně nikdo netušil vůbec, v jaký formě budou Linkin Park, kdo tam vlastně bude i zpívat a tak dále. A ten start, to znovuzrození je teda samozřejmě velkolepý. Zajímá mě jedna věc, jenom versus ty třicátiny loňský a letošní další pokračování. Cítili jste třeba nějaký tlak na to, aby ten 31. tedy letošní ročník nebyl jenom jako jakýmsi dojezdem toho, těch loňských oslav, možná i právě stran toho line-upu, protože Linkin Park opravdu tím se stala jako neskutečná věc, kdy z globální hvězdy se stala ani nevím co, galaktická jako záležitost. Bylo tam něco takového, nebo jste vůbec tím se nijak nezatěžovali a prostě jste si jeli dál?
1: Hele, ono to ani technicky nebylo možné, protože vlastně ty headlineři se řeší plus minus skoro 2 roky dopředu, takže vlastně už v té době, kdy vlastně ten festival probíhal, tak my jsme měli diskuze právě na letošní rok. Spíš bych řekl, že vlastně tím, že se to povedlo a my jsme za to hrozně rádi, jak ten koncert byl skvělej, tak myslím si, že se spoustu věcí klaplo. I lidi si to užili, svým fanoušky, takže to očekávání, jakoby vidíš, ta laťka prostě roste vejš. A my to vidíme i když my se ptáme fanoušku, jako koho by si přáli, tak jako ty jména jsou čím dál větší a větší, takže samozřejmě ty očekávání rostou. My bychom taky rádi přivezli velký jména, ale že by tam na nás jakoby seděla, řeknu, ta třicítka jako nějakou speciální tíhou, asi ne. Já si myslím, že ani jako pro ty fanoušky v konečném důsledku ta třicítka jako by nebyla až tak jako by kritická. Jo, protože my jsme se to vyzkoušeli na 25. My jsme se snažili tu třicítku využít jako by k určitý jako by oslavě a uznání směrem k tomu týmu, protože 30 let je hrozně dlouhá doba. A za tu dobu se ve festivalu vystřídalo strašná spousta lidí, kteří přispěli k tomu, kde ten festival je, jak vypadá, jakou má vlastně duši, jo, jako Genius Loci a tak dále, takže to bylo spíš jako poděkování těm lidem, kteří to dělali za těch 30 let. Myslím si, že pro ty fanoušky, když pominu prostě pár úplně skalních, který prostě už známe jménem a jsme za to strašně rádi samozřejmě, tak pro ty lidi byl samozřejmě důležitější, jestli přijede Linkin Park nebo přijede prostě jiný interpret jejich oblíbený, jestli to jsou 30. nebo 31. ročník, bylo pro ně asi jedno. Takže vlastně, co se týče toho letošního ročníku, my jsme na tom pracovali už dlouho a spíš jsme využili, řeknu, nějaký ty zkušenosti nové, které jsme získali v tom 30. ročníku, protože pro nás to byl velký zkus z hlediska kapacity, my jsme rozšiřovali areál a tak dále a pro nás samotný byla velká otázka, jak vlastně ten areál, ten větší počet lidí zvládne. Jo? Takže to bylo spousta věcí, takže tyhle zkušenosti z toho loňského ročníku se odráží letos, ale že by nás to jako nějak svazovalo, to ne. Spíš vnímáme, že to očekávání jsou velký a snažíme se tomu jít naproti, ale to je prostě loterie a děláme pro to maximum, ale vždycky se zadaří.
0: Adrenalinový sport. To bukování headlineru, jo, když opravdu zmíníme ty opravdu největší, což tedy, co se letos týče, tak já nevím, když zmíním třeba ty Maideny nebo Bring Me the Horizon, je to víc o penězích, o vztazích, nebo vlastně je reputaci toho festivalu, protože už nějakou má. Je tam něco, co z toho jako převládá, nebo je to tak nějak všechno dohromady, co se musí potkat, aby opravdu legendární Iron Maiden řekli, fajn, přijedeme k vám na festiák zahrát.
1: Hele, je to kombinace. A zase nechci, aby to znělo jako kliše, ale a samozřejmě je to tak, když prostě někdo a nechci jmenovat, prostě když přijde miliardář a prostě hodí spoustu peněz na stůl, tak ta kapela to samozřejmě zváží. Jo, jako jasně. Není to tak, že by prostě, jo, pro ně je to živobytí, takže prostě, když se někdo objeví, je to prostě to stejný, že jo, když by ti někdo nabít prostě, já nevím, pojď se mnou vyfotit tady, dám ti za to 10 000, jak by se minimálně zeptala, zajímavý. Jo, ale samozřejmě oni, i kdyby se objevila obrovská nabídka, tak oni si zjistí, jestli jsi schopen postavit tu show, protože to je, bych řekl, daleko důležitější, nebo minimálně stejně důležitý. Mm-hmm. Jo, což se stalo mnohokrát, bohužel, na různých místech, nejen v Evropě a tak dále, že prostě kapela třeba někde přijede a pak to musí ten koncert rušit, protože prostě ta technika nevyhovuje a tak dále. Jo, takže to

0: protože oni slavili 50 let a čas věk člověk nezastaví, tak oni tam potřebují určitý pauzy. Takže se ten termín ladil poměrně složitě a bylo to dokonce v té fázi, že původně to celé padlo, uh-huh. protože my jsme samozřejmě chtěli v rámci toho celého festivalu, 5 dní je hrozně dlouhá doba, my jsme standardně 4 dny měli být v rámci festivalu, to celé to padlo a pak došlo k nějaký změně ohledně vlastně jejich routingu a tak dále, uh-huh. takže vlastně se ta diskuze znovu obnovila s tím, že by potenciálně mohli udělat neděli. A my jsme si tu neděli vyzkoušeli loni s Guns N' Roses, ano. docela zafungovalo, tak jsme řekli, jasně, je to velká legenda, nikdo neví, co se může stát v budoucnu, že oni si po tomhle turné berou pauzu a tak dále, takže jsme tomu šli naproti a myslím si, že ty reakce fanoušků ukazuje, že jsme udělali dobrý krok. Jako ten...
1: Takže to vlastně neznamená, vidíš, tak to jsem si myslel úplně jinak, myslím si, že nejsem taky jediný, že jste právě tím loňským rokem nastavili takový jako další nový formát, nebo jak to říct, ve kterém budete třeba nějak pravidelně pokračovat. A to jsou ty v úzovkách neděle, právě které jsou separovaný od toho hlavního programu. Takže s tím nemáme počítat, že od teď nebo už vlastně od loňska to bude jako pravidlem, že vždycky bude nějaká jako řekněme vlastně legenda.
0: Tak já teď něco řeknu, mi to zase bude honit zpátky, ne? Ale jak jsem zmiňoval předtím, není to plán. Mm-hmm. Není to plán. Těch 5 dní je opravdu hodně mm-hmm. dlouhá doba. Jak pro fanoušky, tak pro ten tým. Můžu, bych řekl, prozradit, že část týmu téměř plakala a neštěstím, když jsem jim řekl, že opět bude 5 dní. Je to obrovský zápřah mm-hmm. pro všechny. A opravdu, když se naskytne extra příležitost, která dává smysl, tak to určitě zvážíme, víme, že to umíme, ale nechystáme se to dělat jako pravidelně, protože to opravdu se bavíme o legendárních kapelách. Jako samozřejmě jsou, ale zase to musí klapnout do sebe, zaklapnout do sebe spousta dílků, aby to všechno celý dopadlo.
1: Rozumím.
2: Ladíte od poslech Toma Frediho na rádiu Rock Zone.
3: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
8: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
12: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
11: Třeba pravidelný odposlech Toma Frediho.
12: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
11: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Jeden z dalších headlinerů letošního ročníku festivalu Rock for People, Limp Bizkit na rádiu Rock Zone. Mým dnešním hostem je šéf tohohle festivalu Luděk Motyčka. Napříč festivaly, pochopitelně, nejenom u vás, je jasný, že každoročně, když ten festival chce růst, už jsme taky párkrát nebo okrajově na to narazili, je za úkol vždycky to nějak povyšovat, že ho posunovat, ať už je to nějaký komfort, zdokonalovat, zpříjemňovat, rozšiřovat, jsem si tady takhle poznamenal. Hromadu věcí a služeb pro návštěvníky festivalu. Ovšem, mě zajímá, co tedy kapely. Jak v dnešní době vypadá backstage festivalu Rock for People. Já nevím, jak moc se ty backstage liší, ale asi bude i trošku rozdíl podle těch stagí. Ta backstage za tou hlavní, za tím hlavním pódiem, kde jsou ti headlineři, asi bude vypadat trošku jinak, než prostě na nějaké menší stage. Každopádně, jak to vypadá za hlavním pódiem na festivalu Rock for People? Taková, tam asi nebude sírovo-salátová mísa, šatnička a lednice.
1: Ne, to je to tam výrazně víc. Mm-hmm. Na takový malý městečko. A když to zjednoduším, tak headliner toho dne má vyhrazený prostor sám pro sebe. Takže v tom mají takové své vlastní království, kde to není jen o kapele, ale vždycky ta kapela přijede s obrovským týmem, takže tam jsou i kanceláře a tak dále. Takže jako, čím bych to přirovnal, jak vypadá ta backstage? Backstage vypadá jako malá, jako ne fabrika, bych přeháněl, ale de facto je tam spousta lidí, každý pracuje na různých věcech, každý má jasně daný úkol. A ví, co dělat, a protože ty turné, že jo, koncerty a tak dále, kolikrát na minuty, aby se všechno stihlo, takže jako jede to poměrně hodně na drátkách. A jak už jsem říkal, ten headliner má separátní prostor, který je vyhrazený jen pro ně, ale potom pro všechny ostatní kapely je to velmi srovnatelný. Vlastně se to liší v tom, že když je ta kapela velká, jako větší na tom billingu a zároveň má svou větší tým, tak je přidělený jakoby víc prostoru, ale my se snažíme vlastně těm kapelám nabídnout dobrý komfort, protože přesně jak se ptal, prostě ty kapely se mezi sebou znají. To je jedna věc. Další věc, ty lidi, ty technici prostě se střídají. Ono kolikrát tam máme lidi, nebudu jmenovat, ale prostě z loni jsme měli 5 headlinerů a letošní 5 headlinery, když vezmu ještě 24, takže to bylo 10, tak z těch 10 týmů letos máme 4 zpátky.
0: Aha, to jasně.
1: Kapelami, jo? Takže se jako opravdu, to je taková jakoby rodina a oni se za první mezi sebou řeknou a za druhý tam byli s kapelou, takže mají nějakou zkušenost. Takže ty chceš, aby oni měli dobrou zkušenost a samozřejmě řekli to všem ostatním. Takže se jim snažíme to zpříjemnit. Další věc, touring, obzvlášť když jedou přes celou Evropu a tak dále, to není úplně slast. Že turba sice funguje fajn, ale prostě být v tom 2 měsíce zavřený asi není úplně ideální, kolikrát to funguje, že oni přijedou, že vykopnou je de facto z toho autobusu, řeknou, jo, jsi na festivalu ABC, tady hraješ tu chytrnou chvíli, oni se nejedí, udělají pár věcí, zahrajou a odjedou.
0: No, pardon, tady tě předuším, protože jsem si tady jen poznamenal moji vlastně jako osobní vzpomínku a zkušenost. Týkalo se to tenkrát konkrétně Paramore, kde jsem to vlastně viděl na vlastní oči, že samozřejmě vlastně už brzy ráno, nejenom, že přijde ta technika, ten backline a tak dále, ale vlastně přijel i ten turbas s tou kapelou a ona tam trávila celý den, než samozřejmě šla na tu svoji show, což bylo v nějakých jako prostě headline časech, pochopitelně někdy v 8-9 večer, tak si vlastně jako říkám, co tam ty muzikanti celý den dělají a to je vlastně tím pádem moje další otázka a zda vlastně i tohle třeba v těch riderech, jestli už nebo už, jestli i to je tam nějak poznamenáno, nevím jak to nazvat, jo, nějaký vyžití pro kapelu, jestli třeba mají nějaký podmínky, že si prostě frontman potřebuje zaplavat nebo zahrát třeba pinec s někým, jestli teda i tohle vlastně vy musíte nějakým způsobem?
1: Jsou tam občas nějaký jakoby požadavky, co se třeba týče nějaký, většinou to je nějaký fitness nebo zdravotní věci, jo, takže nebo že chce prostě šatnu, řekněme tomu zpěvák sám pro sebe a tak dále, ale nejsou to věci, že jak se vždycky říká, takové ty 80-ky, 90-ky, kdy prostě jako rock and rollový život znamenalo, že se prostě paří a šatna pak vypadá, jak, že se musí postavit znova. Vůbec neexistuje v současné době. Mě se na to někdo ptal v rozhovoru, tuším před měsícem, tak vlastně aktuální rajdery víc než, řeknu, nějaký hedonistický seznam, vypadají spíš jako seznam nákupu do fitka, jo? Protože ty kapely se snaží být fit, protože vědí, že prostě mají ty koncerty našlapaný, aby byly v co nejlepším stavu. ty jejich týmy to stejný. My tam máme už vlastně druhý rok, tuším, možná třetí, tak máme tělocvičnu v backstage pro kapelu a pro jejich crew, která je čím dál tím populárnější. I máme tam i spoustu jako jiných věcí, třeba díky partnerovi Robe, který vlastně dělají světla, jsou de facto jedni z nejúspěšnějších a největších výrobců světla na světě, tak oni tam mají svůj showtrack, takže vlastně tam, když tam přijde osvětlovač té kapely, tak si může vyzkoušet spoustu nových věcí a hrát se s tím, takže to je, dá se říct, trošku chlouba, jo, taková. No a samozřejmě tam děláme nějaký prostor k tomu, aby měli možnost nějaký interakce mezi sebou, protože zase ty lidi se znají mezi sebou, či to jsou ty technici nebo ty kapely, takže je to jako takový nějaký prostor, aby se tam cítili příjemně, ale není to nějaký exces, nejsou tam nějaký...
0: Asi nemusíte zařizovat nějakou hernu a kasino malý.
1: Nic takového, prostě oni chtějí se cítit v pohodě, pak se to odrazí na tom pódiu, že prostě ty lidi jsou v pohodě, je to fajn, máme tam samozřejmě velkou jídelnu, kam prostě chodí do jídelny, jako když člověk je v práci, když přijde do jídelny.
0: Jasně.
1: Takže musíme se o ně postarat. Když ta kapela přijede, tak přesně jsou na turné, tak první, co řeší, jako kde je prádelna a tak dále. Mm-hmm. Prostě potřebuje vyprat. To jsou takový ty běžný věci. Jako kdyby člověk vyrazil, řeknu, v campervenu na cestu Evropou, tak podobné věci řeší ty kapely. Jasně.
0: Mimochodem, stalo se někdy v minulosti, protože otázka zase, jestli na tohle přece jenom čas někdy byl, že se někdo objevil v minulosti a třeba řekl, hele, já mám tady teďka relativně dost času, rád bych se podíval třeba jako na město nebo po okolí, jako prostě v České republice, Hradec Králové, krásné město a tak dále. Můžete mi třeba, já nevím, dohodit nějakého průvodce, který by strávil se mnou nějaký čas a...
1: Občas ano. Pamatuju si, že Justin Hawkins z Darkness, tak ten on je nadšený běžec. Každý ráno běhá, takže ten běžel přes Hradec Králové, pak když dorazil, tak vlastně ne přímo s ním, protože já se s většinou těch kapel nevidím, ale vlastně přes ten tým k nám vlastně říkali, že nám vzkazuje, jak Hradec Králové krásné město a že děkuje, že mohl poznat další lokalitu. Ale většinou vlastně, když to jsou ty kapely, jako by ty headlineři nebo ty velký, tak oni většinou zůstávají v Praze, protože prostě tady mají větší vyžití, respektive při cestu na poslední chvíli, jo, takže je to takový mix. Velká část lidí taky zůstává na tom festivalu, protože přesně má se s těma ostatníma kapelama co říct. Občas jsou kapely nebo interpreti, kteří rádi vyrazí mezi lidi, stává se to hodně často a využívají toho, že přeci jen, i když jsou známí, tak v Česku mají větší klid než v Americe, v Anglii, kde pozná kde kdo. Takže tam dost často člověk narazí na nějaký interpret, jak člověk už je zná, takže občas jako je vidí a tady tenhle ten se objeví, některý občas s někým vystoupí. Takže takový živý organismus, ale dá se říct, že jakoby ta profesionalita roste rok od roku, je to prostě třeba stavba pódia nebo vlastně stavění těch kulis a tak dále, to je na minuty, to je jak japonská fabrika.
2: Dáváte si odposlech Toma Frediho na rádiu Rock Zone.

0: Papa Roach na rádiu Rock Zone a taky na letošním ročníku festivalu Rock for People, o kterým se bavíme. Bavíme se o něm s Luďkem Motičkou, tedy šéfem festivalu. No a pojďme se na chviličku zaměřit konkrétně na ten letošní ročník. Já teda první, čeho jsem si všimnul, ale dost možná jsem se jenom nevšímal u předchozích ročníků, je ta žánrová, až bych řekl, extrémní rozmanitost. Jo? Od Gorillaz přes samozřejmě hardcore a rock and roll, přes rap a elektroniku. Je to nějaká strategie, nebo je to zase prostě dílem té náhody podle toho, co je vlastně pro ten daný rok v nabídce v rámci toho takzvaného touringu, nebo je to nějaká reakce třeba na změnu publika?
1: Já bych to označil takhle, začnu možná trošku jinak. Mm-hmm. Rock for People je samozřejmě rockový festival, jo, ale když vezmeme rock, tak rock má spoustu podob. Ty to budeš možná vnímat jinak, já to vnímám jinak a někdo jiný to vnímá jinak, což je fajn, ale když to zjednoduším, tak prostě my tam máme metaly až velmi, jak bych, undergroundový a tak dále, různý deadcore a tak dále, a na druhé straně, dejme tomu, 1975 jsme tam měli a tady, takže to všechno dá se říct je rock. Jo? A k tomu se snažíme přinášet jako rozpestření jiný žánry. A to vychází z toho, že já si strašně vážím jakoby v žánrových, hluboce žánrových zaměřených festivalů, kteří jsou skvělí, jsou výborní, ale na druhou stranu existuje spousta lidí, včetně mě, pro který, když je to jako jeden žánr, tak se to po určitý době stane monotónním. Jo? Takže je to prostě fakt jako pro odlehčení a i díky tomu vlastně, že my máme těch stagí 8, tak je to o tom, že si ty lidi vyberou. Takže prostě, když nám přijde jako opravdu pravověrný rocker, tak může strávit rokem de facto celou dobu. Není to tak, že vlastně tam jsou jako nucený jako nějaký jiný žánry. Není to o tom, že bychom šli jako do nějaký dramatický multižánrovosti. Není to ani o tom, že bychom to chtěli změňovat, ale myslím si, že nám to funguje. Ti naši fanoušci na to velmi pozitivně reagují. Dá se říct, že jedna takový velký předěl byl Brutalism 3000, aha, který jsme měli 2 roky zpátky, kde jsme ho vlastně dali jako do stanu, jako takovou late night party. Všichni se to strašně moc užili a prostě to je, jo, moderní techno. Ale prostě to k tomu festivalu sedí. Jo. Takže se snažíme tam prostě přinášet, jsou tam dramaturgicky, zase není to žádný překvapení. Prostě do těch pozdních hodin se tam snažíme dát víc té elektroniky, aby se lidi vytancovali. Jo, jsou tam různý mixy, jsou tam přesahy. Letos máme zase Božejáky, což je vlastně dechovka a tak dále. Ty, kteří sami z nás kontaktovali, si můžou zahrát znovu, protože už několikrát uváděli sami o sobě a jiná v sociálních sítích, že jejich vystoupení Rock for People byl největší zážitek z celého roku, za to jsme hrozně vděční. Lidi si to užili, jo. Takže prostě takovýhle ty překvapení, myslím si, že to funguje. A že ty lidi s to už mají jako s náma spojený. Takže to je jako cílený. Co se pak týče jakoby těch úplně největších jmén, tak tam je to samozřejmě o tom, kdo je k dispozici. To není o tom, že bychom si řekli, že musíme mít jednoho headlinera víc, jakoby řeknu mainstreamovýho a jednoho takovýho makovýho, jednoho víc metalovýho, tak dále. Prostě my se díváme na ten rok a baví nás, že ten rok má spoustu barev. Jo, teďka rocková hudba, pardon, rok, že ho zní jako rok má spoustu barev, tak bych nemluvil o podzimu.
0: Rozumíme si, ano.
1: Jo, ale tak to už je samo sobě hodně široký a prostě do toho jsou taky ty vsuvky a díky tomu, že prostě těch stagí je opravdu celá řada, tak ty lidi mají možnost si prostě odpočinout tím, že prostě tam je akustika, že prostě tam je nějaká dechovka, že tam je prostě balet třeba a tak dále, že tam je vážná hudba. Jo, nikdy tam nebude prostě, že tam bude spoustu toho, ale myslím si, že to má právě smysl z toho jakoby kontrapunktu, toho, že ty lidi jako se tím můžou pobavit, otevřet to nové věci. Nehledě na to, že třeba spousta rockových kapel dělá spolupráce se symfonickým orchestrem a tak dále. Takže jo, vznikají z toho poměrně zajímavý, unikátní zážitky.
0: Jasně. Zaregistroval jsem správně, že letos nebude na festivalu vypsaná fixa?
1: Letos vypsaná fixa nebude.
0: Šokující.
2: Odposlech Toma Frediho na rádiu Rock Zone.
3: Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu.
4: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rock.

0: Bring Me the Horizon jako další headliner letošního ročníku festivalu Rock for People, pardon. Mým dnešním hostem je šéf festivalu Luděk Motička. No, chvíli jsme se o Bring Me the Horizon teďka bavili. Bude to prostě neuvěřitelný.
1: Bude
0: to jako velmi ve zkratce. Luďku, my jsme ve finále, ať tady na mě neburácej, že jak já sobolibou rád dělám, přetahuju, což se stejně stane, je to fuk. Ty jsi kdysi pracoval před několika lety pro Google, což je pro mě jako svět dat a analýz. Při té myšlence mě napadla jiná věc. Využívá už dnes festival Rock for People jakýmkoliv způsobem nástroje, které jsou vlastně nástroje AI, jako už tam třeba právě v rámci nějakých analýz nebo možná nějakých predikcí, co já vím. I vás prostě svět AI festival asi nemůže minout.
1: Nemíjí nás, pracujeme s tím, ale ne, že bychom jako festival se chtěli posunout někde do AI. Spíš je to o tom, že to používám v té každodenní práci. Jo, to znamená třeba vizualizace, nějaký nápad, když máme, jak má něco vypadat, tak to teďka hodit do AI a udělat, to je strašně rychlý, takže to pomáhá kolegům v produkci a samozřejmě nám to pomáhá, co se týče marketingu a tak dále, prostě kde se s tím dá pracovat, především když to dělá online reklamu, tak když už píše 250, tak to už jako, jo, takže takový tyhle ty věci, prostě co se týče nějakých analýz, jenom analýza rozpočtu, když to řeknu, no, prostě tak to ti přijde prostě 200, 300 prostě různých tabulek, takže prostě to celý se sumírovat a tak dále. Dřív by to člověk musel přepisovat složitě, takže to si to jako pomáhá a zrychluje tu práci, ale že by vlastně jakoby jako tam bylo hloup v tuhle chvíli, ne, ale pomáhá to prostě v té každodenní drobné práci a je to vidět a i v zahraničí to vidíme, že prostě spousta odezva je rychlejší a to není možný, si říkáme, to není možný, by odpověděli, prostě kolikrát je to vygenerovaný AI, protože oni říkají, jo, to je nějaký nápad, oni to hodí přes AI, řeknou takhle nějak by to mohlo vypadat a přijde nám to.
0: A je to.
1: Jo, takže to zrychluje to tu práci.
0: Já přeju hodně sil. Asi přichází samozřejmě několik probělých nocí a náročných dní. My se všichni těšíme na letošní ročník. Osobně já určitě budu tam. Moc krát děkuju, že jsi našel čas. Děkuju za úžasný, zajímavý informace. No a ať všechno klapne tak, jak má.
1: Moc děkuju, budeme se těšit na všechny. Dobře, razí.
0: Díky moc. Mým dnešním hostem byl Luděk Motička, šéf festivalu Rock for People. Ode mě je to pro dnešek taky všechno. Loučím se s vámi. No a dáme si to zase zítra o 9. raní. Do té doby čus.
2: Ladíte od poslech Toma Frediho na rádiu Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bila byl, CZ.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
11: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Kapela, která se říká All American Rejects na rádiu Rock Zone a song s názvem Gives You Hell. 13.59, přátelé, to je ta chvíle, kdy už vás od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek, krásný čtvrteční odpoledne. Dneska je 21. květen a svátek mají Moniky, kterých je v této zemi hodně, tak dáme všechno krásný a zároveň taky koukám, že máme Světový den kulturní rozmanitosti. To je jenom tak pro info. Každopádně teď už se mnou Pišto ve studiu, pojďme dát první společný zprávy. Čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne. A to nevíš, že je ještě Mezinárodní den kachliček. Takže
0: jejda,
1: popřejte doma svým kachličkám.
0: No, mě to čeká jako lepení, víš, takže tak, díky za připomenutí.
1: Tak to máš dělat dneska, nebo si rok počkej. All the Voices dneska hrajou ve vagónu, na to čekat nemusíte. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ruský velvyslanec v Česku končí. V Kongu se další hří Ebola a Deep Purple prodávají magnetofon za 500 000. Na Pražském okruhu vyrostou nové nadjezdy. V ulici Kaustisu mezi dálnicí D5 a Barrandovem bude hotový do 5 měsíců. Nadjezd v ulici k zadní Kopanině do 7 měsíců. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové kvůli stavbě padne několik mostů.
3: Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu 2 jízdních pruhů v každém směru.
1: Práce jsou nutné kvůli tomu, aby se Pražský okruh mezi D1 a D5 rozšířil na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Rusko mění svého velvyslance v Česku. Alexandra Zmejevského by měla nahradit Anna Ponomarevová. Píšou to Novinky.cz s odkazem na server Hlídací pes. Zmejevský na postu končí po 10 letech. Ebola v Kongu postupuje. Nákaza už se objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra. Uvádí to Povstalecká aliance, která oblast kontroluje. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie. Podle regionálních zdravotních úřadů šlo o 28-letého pacienta, který zemřel a byl pohřben v souladu s bezpečnostními postupy. Druhý podezřelý je nadále v izolaci a čeká na výsledky testů. Oba muži se zřejmě nakazili v oblasti poblíž provinční metropole Bukavu.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Hokejový šampionát ve Švýcarsku pokračuje ve vysokém tempu. V Curychu i ve Friburgu se každý den hrají 2 nebo 3 zápasy. Největší pracovní nápor tak prožívají i hokejoví novináři. Třeba také kolega Jakub Hromada ze zpravodajského webu iDnes.cz.
4: O české hokejisty je velký zájem nejenom mezi fanoušky, ale také novináři. Spolu s těmi slovenskými jsou ve Friburgu v jednoznačné přesile. Třeba na švédské reportéry tu narazíte opravdu jen zřídka. A servis? Ten máme, řekněme, přijatelný. Mnohdy trávíme v tiskovém centru klidně celý den, k dispozici máme většinou kávu, pití, ovoce, občas nějaké sušenky. V odpoledních hodinách nám místní dobrovolníci donesou polévku. Ovšem na plnohodnotný oběd nebo večeři si musíme dojít do okolních restaurací nebo do fanzóny. Jakub Hromada, iDnes, Friburg.
1: Deep Purple se vrací v čase. Nové album Splet vydají 3. července i na magnetofonové pásce a fanouškům rovnou nabídnou luxusní kotoučák od Revoxu za více než 420 tisíc korun. Všechny přehrávače ponesou motiv alba a podpisy členů kapely. Deep Purple zahrají 7. října v pražské O2 aréně. V noci by mělo být jasno, minima k 6, zítra polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost, maxima kolem 25.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, nabídka muziky po 14. hodině Within Temptation, Guns N' Roses a jako otvírá Kabáti a Malá dáma.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární kapela Yes, rok 1983, album 90125 a klasika Owner of a Lonely Heart právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak teď se pojďme podívat na silnice, 14 hodin 18 minut. Situaci v Praze sleduje Lenka z Global Assistance. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Dálnice D5 se ucpává na příjezdu do Prahy z Plzně. Popojíždí se od Loděnice od 10. kilometru až na Pražský okruh Kořechu. A na Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov je silný provoz mezi Běchovicemi a Štěrboholi ve směru do Štěrbohol mezi Spořilovem a Lanovým mostem. Z Global Assistance Lenka.
0: Lenko, děkuju. Na dálnici D5 na 70. kilometru ve směru na Prahu došlo k požáru dodávky. Neprůjezdný jeden jízdní pruh, na místě zasahují záchranáři a kolona tam má zhruba 2 kilometry. Na trase z Černých Pošumaví na Český Krumlov na výjezdu z Kájova blokuje provoz dopravní nehoda, kolona se ale zatím netvoří a v Přerově pozor v ulici generála Štefánika v křižovatce s Durychovou na kruhovém objezdu, srazily se tam dvě osobní auta a částečně brání v provozu. Tak všem řidičům šťastnou cestu, my si za malou chvilku zahrajeme novinku od Sabatonů, která se jmenuje Yamato. No a dneska si taky každý den hrajeme něco od legendární britské kapely Slade, protože ta dneska večer vystoupí v kulturním domě Aldis v Hradci Králové a zítra pro změnu v Sono centru v Brně. Tak pro tuhle hodinu jsme zvolili song Look What You Done.
1: Radio Rock Show.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte aku kladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Tak tohle byl živák od Nightwish na rádiu Rock Zone Walking in the Air. Já jenom v rychlosti v tuhle chvíli připomenu, že stejně jako předchozí všední dny, tak i dneska úderem 15. hodiny na našem Rock Zone Facebooku startuje soutěž o dva lupeny na představení Ragnarok Vikingové v pražské rock opeře, a to na 3. června. Takže chcete-li se tam podívat a vzít někoho sebou, sledujte náš Rock Zone Facebook, přesně 15 hodin se tam objeví všechno důležité, co máte vědět. Teď se jdeme podívat na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: 21 stupňů v průměru aktuálně v Česku, k tomu převážně oblačná obloha. V noci na zítřek bude převážně jasno, teploty můžou klesnout až k 6 stupňům. Zítra tedy v pátek polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách, a to zejména na severu a severovýchodě území s ojedinělými přeháňkami, k tomu nejvyšší denní teploty kolem 25 stupňů. The Doors nás čekají a předtím taky Ozzy Osbourne se Zakem Wildem na Thin Feels Right.
2: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rock.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávama v 15 hodin ještě jeden rychlej pohled na silnice. Aktuálně dávejte pozor na dálnici D1 na 190. kilometru ve směru na Vyškov u sjezdu na výstaviště. Tam se srazilo osobní auto s nákladním v pomalu jedoucí koloně. Nehoda je odstavená na krajnici, počítejte se zdržením. A stále jsou problémy taky v Přerově v ulici Generála Štefánika křižovat se s Durychovou. Tam se na kruhovém objezdu srazily dvě osobní auta a částečně brání v provozu.
0: Radio Rock Zone.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
7: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
8: No jasně, super.
7: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
8: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
7: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
8: Pánové na burger s trhaným masem.
9: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone,
12: muzika na tělo.

0: Kapela Good Charlotte na rádiu Rockzone. Tak přátelé, ještě než pokročíme dál, tak já připomenu, že za půl minuty, tedy přesně v 15.00, startuje na našem Rockzone Facebooku, stejně jako v předchozích všedních dnech, soutěž o dva lupeny na představení Ragnarok Vikingové v pražské rock opeře, a to na 3. června. Takže máte-li zájem se tam podívat, jak říkám, běžte na náš Facebook, startuje to tam právě teď. Každopádně v tuhle chvíli se vám taky od mikrofonu hlásí Šimon Kalousek, ještě jednou přeju pohodový čtvrteční odpoledne. No a než si tady dáme další muziku, tak nám řekne Pišto, co je novýho. Čus.
1: Nazdár, pěkný odpoledne vám všem. Novýho, no to až za chvíli. Teď vám řeknu, co je v plánu. V Hradci Králové, v Aldisu dneska hrajou Slady, nebo v Ostravě Abigail a taky Antagonizer, a to v baráku. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Prezident se možná obrátí na ústavní soud. Amerika odstrkuje Evropu a finále MOL Cupu se neobešlo bez policejních akcí. Petr Pavel se summitem NATO jen tak nevzdá. Spor o jeho účast na této vrcholné akci, který vede naše hlava státu s vládou, tak možná požene až k ústavnímu soudu. Prezident se na něj obrátí, pokud ho kabinet Andreje Babiše 8. června na svém jednání vynechá z delegace mířící do Ankary. Vláda ho tam ale podle svých vyjádření nechce, protože jeho názory s těmi jejími úplně nesouzní. Doposud bylo zvyklostí, že na podobné schůzky jezdili za Česko jak předsedové vlád, tak prezident. Věřící už zase vyhlíží lebku svaté Zdislavy. Policie by měla záchráněnou relikvii církvi předat příští sobotu, tedy 30. května. Právě v tento den se slaví památka této světice, a to hlavně v Jablonem v Podještědí, odkud lebku minulý týden odcizil 35-letý muž. Církev zatím neřekla, jestli bude relikvie znovu vystavená a v jaké podobě. Na rozhodování se ale bude nějak podílet i Liberecký kraj, jak potvrdila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
3: Bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
1: Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu s cílem pohřbít ji do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži, lebku pak museli dostat zase na vzduch restaurátoři. Amerika odstrkuje Evropu. Bílý dům plánuje omezit vojenskou pomoc zdejším spojencům. Washington tak neposkytne v případě velké krize NATO takové kapacity, na jaké byl starý kontinent dodneška zvyklý. Ten tak bude muset převzít velkou část odpovědnosti za vlastní obranu.
4: Vláda prezidenta Trumpa podle nejnovějších informací mění své strategické plány. Pokud v Evropě vypukne rozsáhlý konflikt, Washington zredukuje počet svých vojenských sil a techniky pro rychlé nasazení. Bílý dům tak dává najevo, že americké kapacity jsou limitované. Prioritou se stává krize na Blízkém východě a oblast Pacifiku. Pro evropské členy NATO, včetně České republiky, je to omezení amerických záruk. Neznamená to konec aliance, jen upozornění na to, že americká ochrana bude mít své hranice. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Finále fotbalového poháru MOL Cupu se neobešlo bez policejních akcí. Královéhradečtí policisté při něm ve středu kvůli výtržnostem zadrželi 2 fanoušky. Dalším 8 dali pokuty v souhrnu za skoro 60 tisíc korun a jednoho čeká navíc i správní řízení. Ve všech případech se jednalo o podporovatele Jablonce nad Nisou, kteří v souboji o pohár překvapivě prohrál s Karvinou 1-3 a umožnil jí tak získat vůbec první titul v historii klubu. Anthrax vypustili do světa nový singl. Skladba nazvaná It's for the Kids je první ochutnávkou z jejich chystaného alba Cursum Perficio, které vychází 18. září. Na nový materiál amerických thrash metalových veteránů přitom museli fanoušci čekat dlouhých 10 let. Ke zmiňovanému singlu už natočili Anthrax i videoklip. V noci čekejte jasno, minima k 6, zítra polojasno až jasno, přechodně kupovitou oblačnost, maxima kolem 25.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, po 15. hodině nás tady z muziky čekají Shinedown, taky Lucie, a na úvod hodiny si dáme jeden cover kapelu Alien and Farm se songem vypůjčeným od Michaela Jacksona Smooth Criminal. Tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární Pink Floyd, rok 1973, ikonický album Dark Side of the Moon a klasika Moni právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od Pink Floydu k dopravě, 15 hodin 19 minut, jak to teď vypadá v Praze, to už nám řekne Lenka, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne, dálnici D5 se ucpává na příjezdu do Prahy z Plzně, popojíždí se od Loděnice od 10. kilometru až na Pražský okruh Kořechu. V Drnovské ulici u Starého náměstí se střetlo osobní auto s motorkářem. Silný provoz a přerušované kolony jsou na východní Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak před Barandovským mostem. Ve směru do Štěrbohol řidiči popojíždí mezi Spořilovem a Lanovým mostem. Z Global Assistance Lenka.
0: Lenko, díky, podíváme se i mimo Prahu. V Litoměřicích v ulici Mezibraní u křižovatky s Vavřineckou došlo k dopravní nehodě. Se zdržením počítejte už od Terezína. Velký pozor v Brně ve Vídeňské ulici před křižovatkou s Bohunickou směrem z centra. Tam se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranáři a policie. Blokovaný jeden jízdní pruh, kolona se zatím netvoří. A na Zlínsku ve Frištáku ve Štipské ulici u křižovatky se spojovací bouraly dvě osobní auta. Na místě taktéž zasahují záchranáři. No tak jo, my si za chvilku zahrajeme novinku od Pretty Reckless, Love Me, no a každou hodinu si dneska taky hrajeme něco od britské legendy Slade, která právě dneska večer zahraje v kulturním domě Aldis v Hradci Králové a zítra pro změnu v Brně v Sonocentru. Takže pro tuhle hodinu si dáme Slady a i Goodbye T. Jane.
1: Radio Rock Zone.
3: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat Legends Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Spartani, veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
4: Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
5: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foil s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
12: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rockzone.
14: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

up this morning on the wrong side of the bed.

home.

0: Živá Kotarou jsme s Eat the Rich na Radio Rock Zone, no a samozřejmě celá hodinka živáků dneska mezi 18. a 19. v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, který si dáte s mým kolegou Frankem.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: No, hodí se taky, abychom se podívali, na jaký koncerty můžete dneska večer vyrazit. Jejich kompletní seznam najdete na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life nebo taky na našich sociálních sítích. Tady v Praze v Cargo Galerii dneska večer, řekněme, v mezinárodním obsazení, protože jsou tam na programu dvě japonské kapely, Pale Dust a Gnosis, a taky americký Greyhaven a australský Headwreck. V Malostranský besedě tuzemská legenda Summerhauser a ve vagonu si můžete dát Other Voices, což je The Doors Tribute. V Hradci Králové v kulturním domě Aldis, ostatně o tom dneska mluvíme každou hodinu, legendární britská kapela Slade. V Plzni v Zachspabu zahrajou Pestaloci a v Brně v Metro Music Baru americká progresivně rocková parta Loren Dietrich a v kabinetu Moose Potokrajem a Buchty Nouze. Pak tady mám ještě Ostravu, zdá se, že dneska je to ve znamení japonské muziky, protože kromě Cargo Gallery v Praze právě v baráku po Ostravě zahraje japonská kapela Abigail a přeskočí jí tuzemský Antagonizer. Tak jo, já myslím, že je z čeho vybírat. My pojďme dál. Guns N' Roses před náma a taky U2, Atomic City.
1: Radio Rockzone.
2: Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu. Duklo.
3: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rock.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme ve čtyři další zprávy s Pištem, tak ještě omrkneme situaci na silnicích 15, 7 40. Lenko, jak to teď jede v Praze? Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. Dálnice D5 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Plzně. Popojíždí se od Loděnice od 10. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště na 16. kilometru u nájezdu od Barandova v levém pruhu bourala dodávka. Počítejte se zdržením. V tunelu Blanka ve směru do Troji u sjezdu na Letnou bourala dvě auta. Regulují provoz v tunelech, počítejte se zdržením. V Italské ulici na křižovatce se Seifertovou srazilo osobní auto chodce. A nehody policie vyšetřuje také v Průběžné ulici, v křižovatce s ulicí Na Hroudě směrem do ulice v Olčinách a v Praze 4 v Rostelské ulici u obchodního centra. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, děkuju. Já ještě připojím jednu Prahu 4 v Chodovské ulici na úrovni Baumaxu. Došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Čekejte tam zdržení. Na trase mezi Prahou a Kolínem na úrovni Tuklad bouraly dvě osobní vozidla a neprůjezdný jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením v obou směrech. V Novém Městě nad Metují v Náchodské ulici se srazilo osobní auto s nákladňákem. Na trase Humpolec-Havlíčkův Brod na průtahu Věže se srazily dvě osobní auta. Místem projedete jedním jízdním pruhem. A na Pardubicku mezi Kůněticemi a Ráby tam zasahují záchranáři u dopravní nehody. S opatrností projedete.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl CZ.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy, 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda, 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupelnu. Paliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
7: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů. Stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár. Váš spolehlivý partner na cestách.
8: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Moby na Rádio Rock Zone, 15 hodin 59 minut, v tuhle chvíli vás znovu zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek, přeju pohodový čtvrteční odpoledne, se mnou už ve studiu taky Pišto, pojďme na další rychlej přehled zpráv, čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne vám všem. Kam dneska za muzikou, za živou, v Zachspavu v Plzni, Pestaloci, možnost číslo 1 a nakouknem i do Prahy. Samir Hauser, hele, v Malostranský besedě, tam bude veselo. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči udělali tečku za požárem v Českém Švýcarsku. V Poděbradské ulici v Pardubicích je rušno a švýcarská hokejová škola nám začíná šlapat na paty. Hasiči dělají tečku za požárem v Českém Švýcarsku. Místo, kde v Národním parku před 2 týdny hořelo, už je totiž bez zvýšeného dozoru hasičů i strážců parku. O půlnoci skončil nepřetržitý dohled nad požářištěm u Rynartic nedaleko Jetřichovic na Děčínsku. Oheň začal 2. května. Přes 500 hasičů s podporou 6 vrtulníků s ním bojovalo 6 dní. V Poděbradské ulici v Pardubicích se to hemží policisty. Zásahové jednotky evakuovaly střední průmyslovou školu chemickou. V jejím areálu došlo ke konfliktu mezi 2 lidmi. Jeden člověk skončil v nemocnici, útočníka policisté zadrželi. Exkluzivní informace přímo z Pardubic přináší reportér Václav Komárek. Vašku, pěkné odpoledne.
3: Dobré odpoledne z Pardubic. Já teď stojím u kruhového objezdu, který spojuje ulice Kosmonautů a Poděbradská, tedy zhruba 200 metrů od školy, ve které mělo dojít k napadení dívky. Mluvil jsem tady s několika studenty, kteří potvrdili, že k útoku došlo, mělo k němu dojít před vchodem do budovy školy a mělo dojít k pohodání dívky, ale zatím žádné bližší informace z místa nemám. Každopádně okolí školy je zcela uzavřené, policisté do ulice Poděbradská v okolí školy nepouštějí žádná auta a nepouštějí tam ani chodce. O zdravotním stavu dívky zatím nemám bližší informace. Podle svědectví z místa ovšem mělo dojít k její resuscitaci. Z Pardubic, Václav Komárek.
1: Přelomový verdikt nad aerolinkami vynesl odvolací soud v Paříži. Air France a výrobce letadel Airbus shledal vinnými z neúmyslného zabití v souvislosti s havárií letadla na lince z Rio de Janeiro do Paříže v roce 2009. Obě firmy jsou podle něj plně zodpovědné za nejtragičtější leteckou nehodu v historii Francie, při které zahynulo 228 lidí.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Švýcarská hokejová škola nám začíná šlapat na paty. Hostitel letošního mistrovství světa si odnesl z posledních 2 světových šampionátů stříbrné medaile. Zakladatel hokejové školy ve švýcarském Curychu Luděk Kuncek řekl, že poslední úspěchy Švýcarů rozhodně nejsou náhoda.
4: Před 10-15 rokama začali do toho hokeje dávat více finančních prostředků a začali s tou mládeží pracovat. Díky tomu se jim narodila tahle ta generace, která dneska na to mistrovství světa hraje, kde mají opravdu 10-12 světových hráčů.
1: Luděk Kuncek si ale myslí, že Češi stále pracují s mladými talenty lépe než Švýcaři. Pochválil hlavně naši reprezentaci do 18 a 20 let. Novinkou v kinech je film Mandalorian a Grogu. Star Wars opět otevírá novou kapitolu, ve které každý krok může změnit osud galaxie, pokračuje Saša Ptáčková.
5: Zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali.
6: My se nechceme pomstít, my chceme zabránit další válce.
5: A proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarin a jeho mladého učedníka Grogu.
7: Mandalorian, budeš trpět. A pak přijde na řadu on.
1: V noci čekejte jasno, minima k 6, zítra polojasno až jasno, maxima kolem 25.
0: Tak to byly zprávy s Pištem, já za ně moc děkuju. Po 16. hodině nás tady čeká kapela Theory of a Dead Man, taky Dan Landa a jako otvírá Linkin Park a From the Inside.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární kapela Cream s tehdy teprve 22letým Ericem Claptonem, album Disraeli Gears rok 1967 a pecka Sunshine of Your Love na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, jdeme se podívat na silnice, 16 hodin 17 minut a začneme tady v Praze. Lenko, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. V Praze 9 v Kolbenově ulici směrem z centra před křižovatkou s ulicí Smržových se srazila dvě osobní auta. Na Praze 4 v Chodovské ulici na úrovni Baumaxu došlo ke střetu osobního auta s nákladním. A na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 je kolona od Zličína až Kořechu na 19. kilometr a v návaznosti na to je ucpaná plzeňská D5 od Loděnice od 10. kilometru. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju. V Nymburce na Moleslavský třídě u křižovatky s ulicí Bedřicha Smetany došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, dávejte tam pozor. V Písku na třídě Národní svobody se srazily dva nákladňáky. Na místě je policie a provoz je částečně omezený. A pozor taky na trase Otrokovice Uherské Hradiště mezi Napajedli a Spytihněví. Tam havarovalo osobní auto do příkopu. Nehoda se obešla bez ranění. Každopádně počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Foo Fighters a jejich novinka Of All People za malou chvíli. No a jak už jsem tady několikrát zmiňoval, každou hodinu si dneska hrajeme něco od kapely Slade, která dneska večer zahraje v Hradci Králové v kulturním domě Aldis a zítra pro změnu v Brně v Sonocentru a pro tuhle hodinu jsme vybrali song My Friend Stan.
1: Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na iReport.cz.
4: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
5: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foil s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Teploty v Česku stále v průměru kolem 21 stupňů, oblačno až polojasno na většině území. Noc na zítřek bude převážně jasná, teploty můžou jít dolů, ale maximálně k 6 stupňům. Zítra tedy v pátek polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě území s ojedinělými přehánkami. No a denní maxima zase poměrně vysoký, okolo 25. Pojďme dát to Zeo Sborná a taky kanadský Denko Jones a jejich song Diamond in the Rough už za chvíli.
0: Radio Rock Zone.
2: Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu. Duklo.
3: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější

bluesrockovou osobností newyorkské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných newyorkských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Rádiu Roxo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pojďme to omrknout ještě jednou v téhle hodině 16.40. Tady v Praze pozor na jižní spojce směrem na Černák za nájezdem ze Spořilovský. Srazily se tam dvě osobní auta, počítejte se zdržením v koloně. Kousek od Prahy ve Strančicích v ulici Rudé armády došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Projíždějte tam s opatrností. Praha východ mezi Ondřejovem a Mnichovicemi u odbočky na Třemblat se srazilo osobní auto s autobusem. Na místě jsou záchranné složky a policie řídí dopravu Kivadlově. V Nymburce na Boleslavský třídě v křižovatce z Komenského ulicí se srazilo osobní auto s motorkářem. Došlo tam ke zranění. Počítejte s omezením provozu a s kolonou. V Děčíně v Podmokelské ulici na křižovatce s Ruskou dva osobáky v sobě a dvě osobní auta se srazily taky na Bruntálsku v Horním městě. Počítejte s omezením. Tak přátelé, ode mě pro dnešek všechno. Já, Šimon Kousek, se s váma netradičně dneska loučím o hodinu dřív než obvykle kvůli nějakým mimorádiovým povinnostem. Takže příjemný zbytek čtvrtka od 17 hodin s váma Pišto jednu hodinku a pak od 6 už samozřejmě Frank a naše pravidelné pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. No a my si to spolu dáme zase zítra v pátek klasicky od 2 odpo do té doby čus.
0: Radio Rock Zone.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
11: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
10: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
11: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
10: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: POD a jejich pecka Going in Blind na rádiu Rock Zone, 16 hodin 59 minut. Mimochodem rok 2026 je rok, kdy POD se v České republice ukážou hned dvakrát. Krásný čtvrtek 21. května vám od Mikráku přeje Pišťák.
1: Nazdar.
0: Teploty venku se nám pohybují kolem 20, je mezinárodní den kachliček. A pokud nevíte, co se životem, třeba večer, vězte, že na baráku v Ostravě hrajou Abigail a na druhém konci republiky v Plzni v Zachspabu Pestaloci. A teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Student v Pardubicích pobodal bývalou dívku, ruský velvyslanec v Česku končí a v Kongu se dál šíří ebola. Patrně rozchod stojí za pobodáním v Pardubicích. Útočit měl student na svoji bývalou dívku. Podezřelého už policie zadržela. Všechno se ve 14:00 se běhlo v areálu střední průmyslové škole chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy policisté uzavřeli a budovu evakuovali. Napadené dívce šlo o život. Policie okolí místa činu neprodyšně uzavřela. Od kruhového objezdu směrem ke škole pouští jenom trolejbusy. Rusko mění svého velvyslance v Česku. Alexandra Zmejevského by měla nahradit Anna Ponomarevová. Píšou to novinky.cz s odkazem na server Hlídací pes. Zmejevský na postu končí po 10 letech. Ebola v Kongu postupuje. Nákaza už se objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra. Uvádí to povstalecká aliance, která oblast kontroluje. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie. Podle regionálních zdravotních úřadů šlo o 28-letého pacienta, který zemřel a byl pohřben v souladu s bezpečnostními postupy. Druhý podezřelý je nadále v izolaci a čeká na výsledky testů. Oba muži se zřejmě nakazili v oblasti poblíž provinční metropole Bukavu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalová reprezentace zná obrysy týmu na mistrovství světa. Na kemp před letním šampionátem vyrazí 3 nováčci. V kádru se představí plzeňský Alexander Sojka, Kristof Kabongo z Mladé Boleslavy a také teprve 17-letý Spartan Hugo Sochůrek. Trenér nároďáku Miroslav Koubek slibuje, že všechny nováčky vyzkouší příští neděli v přípravě proti Kosovu.
3: Kdyby to nezval, tak nasaje 4denní vzduch a bude hrát proti Kosovu poločas. Ten další nabití zkušeností a chceme u těch mimořádných talentů toto se stojit.
0: Do nominace se dostali také Douděra s Chorým, které Slávia vyřadila z kádru. Duel Česka s Kosovem se odehraje v neděli 31. května na Letné. Po tomto zápase trenér Koubek oznámí konečnou nominaci na šampionát. Slipknot oznámili plnohodnotné fyzické vydání svého experimentálního ztraceného alba Look Outside Your Window. Po letech spekulací, plánovaných vydání a odkladů album nakonec vyšlo v dubnu v rámci Record Store Day, a to ve velmi limitované edici. Nyní kapela oznámila, že fanoušci ho konečně budou moci mít v rukou v řadě fyzických formátů, a to od 12. června. Hudba na tomto albu vznikla během nahrávání 4. studiovky All Hope Is Gone v roce 2008, ale byla uchována jako samostatný celek, oddělený od tehdejší studiové tvorby kapely. Jeho vydání Slipknot chystali už od roku 2019, ale bylo několikrát odloženo. V noci čekejte jasno, minima k 6, zítra maxima kolem 25 a k tomu polojasno až oblačno. A teď už další muzika na rádiu Rock Zone, vybírám pro vás třeba Ariem a taky Horký, že slíže, pěkný pozdní odpoledne.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Free a jejich pecka All Right Now za náma a před náma Lenka z Global Assistance, aby vám pověděla, jak to vypadá aktuálně s dopravou, tou pražskou. Ahoj Leni.
2: Ahoj Pišto, hezké odpoledne. Dálnice D5 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Plzně. Popojíždí se od Loděnice od 10. kilometru až na pražský okruh k Ořechu. Na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště je fronta mezi Lochkovem a Ořechem. Na jižní spojce ve směru do Štěrbohol překáží hned dvě nehody. První u Spořilovské a druhá na Lanovém mostě. A v Záběhlické ulici u křižovatky s ulicí u Záběhlického zámku bourala dvě osobní auta a částečně brání v provozu. Počítejte se zdržením. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, díky, a tady už Nickelback a jejich novinka Bones for the Crows.
0: Radio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foil s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
11: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Cranberries a jejich živák, to jste jistě podle intonace Doloresu Riordan rozpoznali, Free to Decide. A já tady mám jeden zásadní živáček v Praze, v Bubenickém tunelu, tedy v Blance, ve směru na Troju. Došlo k nehodě, blokovaný je levej pruh, no a kolonku máme zhruba od Břevnova, jak by se dalo čekat, takže vůbec od Patočkový, už na to nemyslete. Před náma Slash s Milesem Kennedy a peckou Call of the Dogs.
0: Radio Rock Zone.
2: E-Report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o superceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
3: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností newyorské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných newyorských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na rádiu.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Přesně tak, ladíte Radio Rock Zone, před náma v 17 hodin a 41 minut kukátko na dopravu. Opakuju, že v Bubenickém tunelu ve směru na Troju došlo k dopravní nehodě. Blokovaný je jeden jízdní pruh, kolona je už od Břevnova, od Patočkový, tak pozor na to. Jinak ostatní hlavní tahy zdají se být bez nehod. Takže pojďme zase na muziku, mám tady pro vás třeba, co bych vám tak vybral, no třeba Smash Mouth.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
12: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105,9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Krásný, dobrý, nefalšovaný čtvrteční podvečer, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte a nebo jste právě naladili rádio Rockzone. Jak už slyšíte, tak tady nejsem sám, je tu se mnou i druhý vaší oblíbený dvojce a to sice dneska velmi přebíhavý Pišto, ahoj.
1: Nazdár.
0: Ahoj. Co je?
1: Já nepřebíhám, já mám klidnou chůzí si tady, tak,
0: ne, tak, já to myslel tak
1: mezi mikrofonkama.
0: Já jsem myslel jako tak, že jednou se byl tam, pak zase tady, pak zase tam.
1: Dneska víš. Jenom 4 mikrofonky.
0: Dobře.
1: Zatím.
0: My vám přejeme krásný čtvrtek 21. května 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Monika, Monám, Hostimilům a Hostislavům, který ho dneska slaví, tak je dneska Světový den kulturní rozmanitosti, ten si připomínáme. A co bych vám ještě pověděl hezkýho, že třeba dneska slaví narozeniny Adam Gontier, soutěří z Gondík, Adam Gontier. Ne ex-frontman, stávající frontman.
1: Ono jasně, tam se to...
0: No. No, Three Days Grace, který budou mimochodem hrát na RFP.
1: To Static X taky měli, jak to dopadlo, že?
0: No, jasně, no. No, a hele, měli hrát Static X i na festivalu Mystic Festival v Polsku, v Gdaňsku. A jako náhrada za ně dneska byla oznámená kapela Turbo. Ale ne český.
1: Škoda, ale to by bylo hezký.
0: Ale i tak, no. No, takže tohle chytrosti ode mě, Piš, to povídej.
1: Mezinárodního dne kachlíček si nevšiml?
0: No, hezký.
1: Nejzásadnější informace dne, to je ještě větší, než že Summer Hauser je dneska v Malostranský besedě. Když to taky bude velký, no.
0: Pacient.
1: Pojďme na všechno, pacient nula, co se děje, podstatný, tohle.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Prezident se možná obrátí na ústavní soud, Amerika odstrkuje Evropu a Korn napsal je na novou desku 40 pecek. Petr Pavel to se summitem NATO jen tak nevzdá. Spor o jeho účast na této vrcholné akci, který vede naše hlava státu s vládou, tak možná požene až k ústavnímu soudu. Prezident se na něj obrátí, pokud ho kabinet Andreje Babiše 8. června na svém jednání vynechá z delegace mířící do Ankary. A vláda ho tam ale podle svých vyjádření nechce, protože jeho názory s těmi jejími úplně nesouzní. Doposud bylo zvyklostí, že na podobné schůzky jezdili za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Věřící už zase vyhlíží lebku svaté Zdislavy. Policie by měla zachráněnou relikvii církvi předat příští sobotu, tedy 30. května. Právě v tento den se slaví památka této světice, a to hlavně v Jablonem v Podještědí, odkud lebku minulý týden odcizil 35-letý muž. Církev zatím neřekla, jestli bude relikvie znovu vystavená a v jaké podobě. Na rozhodování se ale bude podílet i Liberecký kraj, jak potvrdila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
3: Bude ustavená na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
1: Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu s cílem pohřbít ji do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži, lebku pak museli dostat zase na vzduch restaurátoři. Amerika odstrkuje Evropu. Bílý dům plánuje omezit vojenskou pomoc zdejším spojencům. Washington tak neposkytne v případě velké krize NATO takové kapacity, na jaké byl starý kontinent dodnes zvyklý. Ten tak bude muset převzít velkou část odpovědnosti za vlastní obranu.
4: Vláda prezidenta Trumpa podle nejnovějších informací mění své strategické plány. Pokud v Evropě vypukne rozsáhlý konflikt, Washington zredukuje počet svých vojenských sil a techniky pro rychlé nasazení. Bílý dům tak dává najevo, že americké kapacity jsou limitované. Prioritou se stává krize na Blízkém východě a oblast Pacifiku. Pro evropské členy NATO, včetně České republiky, je to omezení amerických záruk. Neznamená to konec aliance, jen upozornění na to, že americká ochrana bude mít své hranice. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Hokejový šampionát ve Švýcarsku pokračuje ve vysokém tempu. V Curychu i ve Friburgu se každý den hrají 2 nebo 3 zápasy. Největší pracovní nápor tak prožívají i hokejoví novináři, třeba kolega Jakub Hromada z iDNESu.
5: O české hokejisty je velký zájem nejenom mezi fanoušky, ale také novináři. S polskými a slovenskými jsou ve Friburgu v jednoznačné přesile. Třeba na švédské reportéry tu narazíte opravdu jen zřídka. A servis? Ten máme, řekněme, přijatelný. Mnohdy trávíme v tiskovém centru klidně celý den, k dispozici máme většinou kávu, pití, ovoce, občas nějaké sušenky. V odpoledních hodinách nám místní dobrovolníci donesou polévku. Ovšem na plnohodnotný oběd nebo večeři si musíme dojít do okolních restaurací nebo do fanzóny. Jakub Hromada, iDNES, Fribourg.
1: Korn napsali na novou desku 40 pecek, většinu z nich samozřejmě vyhodili, ale na desku to prý nakonec stačilo. Alespoň to tvrdí kytarista Monkey. New metalová parta z Bakersfieldu vydala minulý měsíc svou první novou hudbu po 4 letech, skladbu Reward the Scars, kterou vytvořila pro videohru Diablo 4. K tracku navíc zveřejnila i krvavý animovaný videoklip. Ten si můžete dát v rokových zprávách na rockzone.cz. A takovýhle kusy se tam pak nevejdou. No,
0: no přesně,
1: škoda.
0: No, to je super, že jo?
1: Že jo?
0: Windsurfing. No?
1: No?
0: Ne?
1: No já měl, když jsem jí tam našel, říkám, no to ti tam
0: to
1: musím
0: musí
1: dát.
0: Být, no je mi to jasný.
1: V noci obloha jasná, nejnižší teploty k 6. Zítra polojasná až jasná, maxima k 25.
0: A vzhledem k tomu, že bude hezký počasí, tak jak by řekl Jiří, žel se odkládá. A my už si pojďme dát další muziku na tělo, tentokrát náš pravidelný pořad, nekonečný koncert. Hnedka je pro vás mám třeba Nirvánu, Billy Talenta nebo Bon Jovi a jejich Someday I'll Be Saturday Night.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: První trojce živáků za náma, pojďme se v 18.20 podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou a tu nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, hezký večer. Dálnice D5 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Plzně. Popojíždí se od Rudné od 6. kilometru až na pražský okruh Kořechu. Na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště je fronta mezi Lohkovem a Ořechem. V Sokolské ulici u křižovatky s Rumunskou bourala 2 osobní auta. A na městském okruhu v Blance ve směru do Troji probíhá regulace v tunelech kvůli dřívější nehodě. Počítejte se zdržením. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, moc krát díky, my už pojďme na další živáky. Čekají nás Europe, Rammstein a nebo AC/DC a jejich Money Talks.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat Legends Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
0: Spartani, veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
4: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Pro Prahu tu mám Cargo Gallery, kde zahrají Pale Dusk, Knossos, Greyhaven a Headwreck. V Malostranský besedě vystoupí Samir Hauser ve vagónu Other Voices. V Hradci Králové v Aldisu vystoupí Slade, v Plzni v Zaxpabu Pestalozy, v Brně v Kabinetu Moose, Photocrime a Buchty Nouze a v Metro Music Baru Lorraine Dietrich. V Ostravě v baráku pak vystoupí Abigail a Antagonizer. Tak, správně. Všechny tyhle pozvánky najdete taky na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už si ale pojďme dát další živáky. Čekají nás David Bowie anebo Green Day a jejich Boulevard of Broken Dreams.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.
2: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rocks.

0: Rádio Rock Zone.
1: Muzika na tělo.
2: Go, girl.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jednou se v té hodině pojďme podívat, jak to vypadá s dopravou. Na Praze východ v Mratíně došlo k dopravní nehodě se zraněním. Na Třebíčsku v Moravských Budějovicích v Palackého ulici došlo k dopravní nehodě se zraněním. Na Prachaticku mezi Hlenicemi a Zábořím bourala dvě osobní vozidla, projíždí se Kivadlobě. Na Kroměřížsku ve Zborovicích na hlavní ulici došlo k dopravní nehodě se zraněním. A pak tu mám na dálnici D11 na 7,5 kilometru směrem na Jaroměř. Stojí na krajinci porouchané osobní auto, dejte tam pozor. Tohle, který k dopravě mi pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 7:00 večerní, těsně před námi, to znamená jenom jediný a to, že si dáme další rychlej přehled zpráv. No a od mikráku se vám samozřejmě hlásí vaše oblíbené duo Frank a Pišto.
1: Frank a Pišto, no, teď jasně.
2: Frank a Pišto!
1: Až to tam, jak si přeješ?
0: Ježiš, konečně, tyjo, toto trvalo, pro boha. No každopádně, my vám přejeme krásný čtvrtek 20. května 2026. A protože Pišto tady má strašně moc dobrý nálady, tak já to přenechávám na něm. Viď, povídej.
1: Frink.
0: Co nám řekneš hezkýho?
1: Hezkýho asi nic.
0: Nějakou anekdotu.
1: Já nerad říkám hezký věci.
0: Ne, tak nějakou izerovku.
1: Já si myslím, že lidi si nezaslouží, aby slyšeli hezký věci.
0: Ano, tak zase nepadejme jako tady... Neklesejme na mysli.
1: Já mám rád upřímnost. No. Má to smysl někoho ještě někam zvát, třeba do Brna?
0: No tak do Brna to určitě smysl nemá, má to třeba smysl do vagónu.
1: Přitom tam jsou buchty nouze a fotokrime, hele.
0: Výborně, ty jsem z toho
1: vagínu, Otherwises.
0: Teď jsem z toho dostal chuť na povědlový buchty.
1: No ty si klidně dej. A ty chceš jako, abych někoho zval na Otherwises?
0: Co, proč ne?
1: A co to je?
0: Já nevím.
1: No tak vás tam zvem, zjistěte to a pak nám dejte vědět a my teď dáme všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nejvyšší cena benzínu v pátek opět zroste. Air France a Airbus jsou vinnými z neumyslného zabití a hokejisté mají volný den. Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně stanovuje stát, se v pátek změní o haléře. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zdraží o 15 haléřů na 45 korun 23 haléřů. Nafta naopak zlevní na 42 koruny 31 haléřů, což je o 12 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Přelomový verdikt nad aerolinkami vynesl odvolací soud v Paříži. Air France a výrobce letadel Airbus shledal vinnými z neumyslného zabití v souvislosti s havárií letadla na lince z Rio de Janeiro do Paříže v roce 2009. Obě firmy jsou podle něj plně zodpovědné za nejtragičtější leteckou nehodu v historii Francie, při které zahynulo 228 lidí.
3: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Naši hokejisté si užívají volný den. Po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburgu mají dneska zimní pauzu. Pardon, dneska a zítra pauzu. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Dnes večer zamíří jenom na společnou večeři. Švýcarská hokejová škola nám začíná šlapat na paty. Hostitel letošního mistrovství světa si odnesl z posledních 2 světových šampionátů stříbrné medaile. Zakladatel hokejové školy ve švýcarském Curychu Luděk Kuncek řekl, že poslední úspěchy Švýcarů rozhodně nejsou náhoda.
4: Před 10-15 rokama začali do toho hokeje dávat více finančních prostředků a začali s tou mládeží pracovat. Díky tomu se jim narodila tahle generace, která dneska na to mistrovství světa hraje, kde mají opravdu 10-12 světových hráčů.
1: Jak Kuncek si ale myslí, že Češi stále pracují s mladými talenty lépe než Švýcaři. Pochválil hlavně naši reprezentaci do 18 i do 20 let. Anthrax vypustili do světa nový single. Skladba nazvaná It's for the Kids je první ochutnávkou z jejich chystaného alba Cursum Perficio, které vychází 18. září. Na nový matroš amerických thrash metalových veteránů přitom museli fanoušci čekat dlouhých 10 let. Ke zmiňovanému singlu už natočili Anthrax i videoklip a na ten se můžete podívat tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. V noci bude obloha jasná, zítra bude polojasná až jasná. V noci můžou teploty klesat k plus 6, zítra vystoupají klidně až k 26.
0: Tak jo, Pišto, díky. No a my si pojďme, přátelé, dát náš další pravidelný pořad, kterým je hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz, případně si napište, pardon, zavolejte na 255-700-707, však už to znáte. Teď už se ale pojďme na Atreju a jejich You Give Love a Bad Name.
3: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
1: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
0: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
1: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
0: Tak dej odběr našemu kanálu.
2: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone.
1: Muzika na tělo.
2: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rock.

0: Radio Rock Zone.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
4: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, přátelé, pojďme se mrknout, jak to vypadá aktuálně na silnicích. Začneme v Benešově na dálnici D1 na 47 km směrem na Prahu. Stojí prouchaná dodávka, projíždějte tam opatrně. Na dálnici D1 na 356 km směrem na Prahu stojí prouchané osobní auto, taky projíždějte opatrně. Pak tu máme na dálnici D2 na 14. km ve směru na Bratislavu stojí na vozovce odstavené osobní auto a na dálnici D4 na 43,5 km směrem ze Strakonic na Prahu stojí prouchané vozy. Projíždějte opatrně. Tohle, který k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Strokes s názvem Going Shopping.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Pojďme mrknout, jak to vypadá a bude vypadat s počasím. Aktuálně mi toto píše 19 stupňů a převážně slunečno. V noci očekávejte jasno, nejnižší teploty k 6 stupňům, zítra polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Tolik tedy k počasí, my pojďme na další muziku. Čekají nás AC/DC anebo Ghost a jejich Call Me Little Sunshine.
0: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
3: Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností newyorské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných newyorských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Rádiu.

0: Tak jo, přátelé, s touhle kvalitou, která nestárne od ACDC, si s vámi i Frank pro dnešek loučí. Vy se samozřejmě užijte zbytek čtvrtečního večera, opatrujte se a my se uslyšíme zase zítra klasicky od 6 do 9 večer. Do té doby se tedy mějte krásně a zítra zase čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident se možná obrátí na ústavní soud. Amerika odstrkuje Evropu a finále MOL Cupu se neobešlo bez policejních akcí. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Petr Pavel to se summitem NATO jen tak nevzdá. Spor o jeho účast na této vrcholné akci, který vede naše hlava státu s vládou, tak možná požene až k ústavnímu soudu. Prezident se na něj obrátí, pokud ho kabinet Andreje Babiše 8. června na svém jednání vynechá z delegace mířící do Ankary. Vláda ho tam ale podle svých vyjádření nechce, protože jeho názory s těmi jejími úplně nesouzní. Doposud bylo zvyklostí, že na podobné schůzky jezdili za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Věřící už zase vyhlíží lebku svaté Zdislavy. Policie by měla zachráněnou relikvii církvi předat příští sobotu, tedy 30. května. Právě v tento den se slaví památka této světice, a to hlavně v Jablonem v Podještědí, odkud lebku minulý týden odcizil 35-letý muž. Církev zatím neřekla, jestli bude relikvie znovu vystavená a v jaké podobě. Na rozhodování se ale bude nějak podílet i Liberecký kraj, jak nám potvrdila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
2: Bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
1: Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu s cílem pohřbít ji do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži, lebku pak museli dostat zase na vzduch restaurátoři. Amerika odstrkuje Evropu. Bílý dům plánuje omezit vojenskou pomoc zdejším spojencům. Washington tak neposkytne v případě velké krize NATO takové kapacity, na jaké byl starý kontinent do dneška zvyklý. Ten tak bude muset převzít velkou část odpovědnosti za vlastní obranu.
3: Vláda prezidenta Trumpa podle nejnovějších informací mění své strategické plány. Pokud v Evropě vypukne rozsáhlý konflikt, Washington zredukuje počet svých vojenských sil a techniky pro rychlé nasazení. Bílý dům tak dává najevo, že americké kapacity jsou limitované. Prioritou se stává krize na Blízkém východě a oblast Pacifiku. Pro evropské členy NATO, včetně České republiky, je to omezení amerických záruk. Neznamená to konec aliance, jen upozornění na to, že americká ochrana bude mít své hranice. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Finále fotbalového poháru MOL Cupu se neobešlo bez policejních akcí. Královéhradečtí policisté při něm ve středu kvůli výtržnostem zadrželi 2 osoby. Dalším 8 dali pokuty v souhrnu za skoro 60 tisíc korun a jednoho čeká navíc i správní řízení. Ve všech případech se jednalo o podporovatele Jablonce, který v souboji o pohár překvapivě prohrál s Karvinou 1-3 a umožnil jí tak získat vůbec první titul v historii klubu. V pátek by mělo být polojasno až jasno, maxima kolem 25.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností New Orleanské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných New Orleanských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rocks.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ruský velvyslanec v Česku končí, v Kongu se dál šíří ebola a čtvrtinu zápasu mundiálu mohou ovlivnit vedra. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Na Pražském okruhu vyrostou nové nadjezdy. Ten v ulici Kaustisu mezi dálnicí D5 a Barandovem bude hotový do 5 měsíců. Nadjezd v ulici k zadní kopanině do 7 měsíců. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové kvůli stavbě padne několik mostů.
2: Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu 2 jízdních pruhů v každém směru.
1: Práce jsou nutné kvůli tomu, aby se Pražský okruh mezi D1 a D5 rozšířil na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Rusko mění svého velvyslance v Česku. Alexandra Zmejevského by měla nahradit Anna Ponomarevová. Píšou to Novinky.cz s odkazem na server Hlídací pes. Zmejevský na postu končí po 10 letech. Ebola v Kongu postupuje. Nákaza už se objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra. Uvádí to povstalecká aliance, která oblast kontroluje. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie. Podle regionálních zdravotních úřadů šlo o 28-letého pacienta, který zemřel a byl pohřben v souladu s bezpečnostními postupy. Druhý podezřelý je nadále v izolaci a čeká na výsledky testů. Oba muži se zřejmě nakazili v oblasti poblíž provinční metropole Bukavu.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra se můžou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát.

0: vydají 3. července i na magnetofonové pásce a fanouškům rovnou nabídnou luxusní kotoučák od Revoxu za více než 420 tisíc korun. Všechny přehrávače ponesou motiv alba a podpisy členů kapely. 7. října Deep Purple zahrají v pražské O2 aréně. V pátek by mělo být jasno až polojasno, maxima kolem 25.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Pianista Dr. John byl až do své smrti v roce 2018 nejslavnější bluesrockovou osobností newyorkské scény. Zvláště jeho koncerty bývaly legendární. Nedávno vyšlo album se záznamem jednoho z nich, který se uskutečnil v berlínském Rock Palastu v červenci 1999. Hrál tehdy se třemi doprovodnými muzikanty v řadu slavných newyorkských evergreenů. No však uslyšíte večer 11 na Radio Rocks.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident se možná obrátí na ústavní soud. Amerika odstrkuje Evropu a finále MOL Cupu se neobešlo bez policejních akcí. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Petr Pavel to se summitem NATO jen tak nevzdá. Spor o jeho účast na této vrcholné akci, který vede naše hlava státu s vládou, tak možná požene až k ústavnímu soudu. Prezident se na něj obrátí, pokud ho kabinet Andreje Babiše 8. června na svém jednání vynechá z delegace mířící do Ankary. Vláda ho tam ale podle svých vyjádření nechce, protože jeho názory s těmi jejími úplně nesouzní. Doposud bylo zvyklostí, že na podobné schůzky jezdili za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Věřící už zase vyhlíží lebku svaté Zdislavy. Policie by měla zachráněnou relikvii církvi předat příští sobotu, tedy 30. května. Právě v tento den se slaví památka této světice, a to hlavně v Jablonem v Podještědí, odkud lebku minulý týden odcizil 35-letý muž. Církev zatím neřekla, jestli bude relikvie znovu vystavená a v jaké podobě. Na rozhodování se ale bude nějak podílet i Liberecký kraj, jak nám potvrdila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
2: Bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
1: Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu s cílem pohřbít ji do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži, lebku pak museli dostat zase na vzduch restaurátoři. Amerika odstrkuje Evropu. Bílý dům plánuje omezit vojenskou pomoc zdejším spojencům. Washington tak neposkytne v případě velké krize NATO takové kapacity, na jaké byl starý kontinent do dneška zvyklý. Ten tak bude muset převzít velkou část odpovědnosti za vlastní obranu.
3: Vláda prezidenta Trumpa podle nejnovějších informací mění své strategické plány. Pokud v Evropě vypukne rozsáhlý konflikt, Washington zredukuje počet svých vojenských sil a techniky pro rychlé nasazení. Bílý dům tak dává najevo, že americké kapacity jsou limitované. Prioritou se stává krize na Blízkém východě a oblast Pacifiku. Pro evropské členy NATO, včetně České republiky, je to omezení amerických záruk. Neznamená to konec aliance, jen upozornění na to, že americká ochrana bude mít své hranice. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Finále fotbalového poháru MOL Cupu se neobešlo bez policejních akcí. Královéhradečtí policisté při něm ve středu kvůli výtržnostem zadrželi 2 osoby. Dalším 8 dali pokuty v souhrnu za skoro 60 tisíc korun a jednoho čeká navíc i správní řízení. Ve všech případech se jednalo o podporovatele Jablonce, který v souboji o pohár překvapivě prohrál s Karvinou 1-3 a umožnil jí tak získat vůbec první titul v historii klubu. V pátek by mělo být polojasno až jasno, maxima kolem 25.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
4: Yeah! Now it's time to get funky!

Album Před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na rádiu Rockzone.

while the date finally cried. Oh, why's a woman I love?

All right.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ruský velvyslanec v Česku končí, v Kongu se dál šíří ebola a čtvrtinu zápasu mundiálu mohou ovlivnit vedra. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Na Pražském okruhu vyrostou nové nadjezdy. Ten v ulici Kaustisu mezi dálnicí D5 a Barandovem bude hotový do 5 měsíců. Nadjezd v ulici k zadní Kopanině do 7 měsíců. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové kvůli stavbě padne několik mostů.
2: Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu 2 jízdních pruhů v každém směru.
1: Práce jsou nutné kvůli tomu, aby se Pražský okruh mezi D1 a D5 rozšířil na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Rusko mění svého velvyslance v Česku. Alexandra Zmejevského by měla nahradit Anna Ponomarevová. Píšou to Novinky.cz s odkazem na server Hlídací pes. Zmejevský na postu končí po 10 letech. Ebola v Kongu postupuje. Nákaza už se objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra. Uvádí to povstalecká aliance, která oblast kontroluje. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie. Podle regionálních zdravotních úřadů šlo o 28-letého pacienta, který zemřel a byl pohřben v souladu s bezpečnostními postupy. Druhý podezřelý je nadále v izolaci a čeká na výsledky testů. Oba muži se zřejmě nakazili v oblasti poblíž provinční metropole Bukavu.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra se můžou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika teploty běžně přes den stoupají někde až ke 40 stupňům. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kouř z lesních požárů. Na letošním turnaji proto FIFA zavede povinné 3-minutové přestávky na ochlazení v každém poločase. Organizátoři zároveň přesunuli část utkání v rizikových lokalitách do pozdějších večerních hodin. Deep Purple vrací čas zpátky. Nové album Splet vydají 3. července i na magnetofonové pásce a fanouškům rovnou nabídnou luxusní kotoučák od Revoxu za více než 420 tisíc korun. Všechny přehrávače ponesou motiv alba a podpisy členů kapely. 7. října Deep Purple zahrají v opražské O2 aréně. V pátek by mělo být jasno až polojasno, maxima kolem 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska tu mám opravdovou vzácnost. Album skupiny Weezer vyšlo u příležitosti dne gramofonových desek v nákladu pouhých 3000 vinylů pro celý svět. 11 skladeb pochází z úplně první demokazety, se kterou kapela obcházela hudební vydavatelství, zda by nebyl zájem o spolupráci. A snímky prošly soudobou technickou úpravou a my si je užijeme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident se možná obrátí na ústavní soud. Amerika odstrkuje Evropu a finále Molkapu se neobešlo bez policejních akcí. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Petr Pavel to se summitem NATO jen tak nevzdá. Spor o jeho účast na této vrcholné akci, který vede naše hlava státu s vládou, tak možná požene až k ústavnímu soudu. Prezident se na něj obrátí, pokud ho kabinet Andreje Babiše 8. června na svém jednání vynechá z delegace mířící do Ankary. Vláda ho tam ale podle svých vyjádření nechce, protože jeho názory s těmi jejími úplně nesouzní. Doposud bylo zvyklostí, že na podobné schůzky jezdili za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Věřící už zase vyhlíží lebku svaté Zdislavy. Policie by měla zachráněnou relikvii církvi předat příští sobotu, tedy 30. května. Právě v tento den se slaví památka této světice, a to hlavně v Jablonem v Podještědí, odkud lebku minulý týden odcizil 35-letý muž. Církev zatím neřekla, jestli bude relikvie znovu vystavená a v jaké podobě. Na rozhodování se ale bude nějak podílet i Liberecký kraj, jak nám potvrdila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
2: Bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
1: Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu s cílem pohřbít ji do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži, lebku pak museli dostat zase na vzduch restaurátoři. Amerika odstrkuje Evropu. Bílý dům plánuje omezit vojenskou pomoc zdejším spojencům. Washington tak neposkytne v případě velké krize NATO takové kapacity, na jaké byl starý kontinent dodneška zvyklý. Ten tak bude muset převzít velkou část odpovědnosti za vlastní obranu.
3: Vláda prezidenta Trumpa podle nejnovějších informací mění své strategické plány. Pokud v Evropě vypukne rozsáhlý konflikt, Washington zredukuje počet svých vojenských sil a techniky pro rychlé nasazení. Bílý dům tak dává najevo, že americké kapacity jsou limitované. Prioritou se stává krize na Blízkém východě a oblast Pacifiku. Pro evropské členy NATO, včetně České republiky, je to omezení amerických záruk. Neznamená to konec aliance, jen upozornění na to, že americká ochrana bude mít své hranice. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Finále fotbalového poháru Molkapu se neobešlo bez policejních akcí. Královéhradečtí policisté při něm ve středu kvůli výtržnostem zadrželi 2 osoby. Dalším 8 dali pokuty v souhrnu za skoro 60 tisíc korun a jednoho čeká navíc i správní řízení. Ve všech případech se jednalo o podporovatele Jablonce, který v souboji o pohár překvapivě prohrál s Karvinou 1-3 a umožnil jí tak získat vůbec první titul v historii klubu. Pátek by mělo být polojasno až jasno, maxima kolem 25.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska tu mám opravdovou vzácnost. Album skupiny Weezer vyšlo u příležitosti dne gramofonových desek v nákladu pouhých 3000 vinylů pro celý svět. 11 skladeb pochází z úplně první demokazety, se kterou kapela obcházela hudební vydavatelství, zda by nebyl zájem o spolupráci. A snímky prošly soudobou technickou úpravou a my si je užijeme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.